Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

10. návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: pan Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se sna budí šumící les a když se zvedám s písničkou známou,

0: po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem je ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je

Liška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázej se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Velice děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to. No.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete myslím. Od lesa.
1: Cože? No,
0: že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží spřátelených zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené

0: Bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice a kvabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se akvabely jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek akvabely.
3: Krásná vzpomínka.
2: Ano, ano, ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
3: Ano, ano, ano.
2: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli já vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
3: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, že já mám k vodě strašný respekt. Teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil. A já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou. A hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako představitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
2: když to, jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
3: Mám z vody vítr. A co, ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
2: Utíká. Oheň je v pohodě?
3: Oheň miluju.
2: Jo. Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku umlejina.
3: Já už ani nevím, co to bylo.
2: No slunce se, no.
3: Jo, aha, vidíte to. No. Ježíš, tam už nebylo.
2: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, no. Že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. No. Zatím, svobodný.
4: No, taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá.
4: Že no jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. Děkujeme. To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, odběrné stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, no, fanoušci si vás určitě najdou. Ano. Tak, kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

0: Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Joška Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl.
1: Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, no,
0: že jo? Dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu jednomu, tam v tom filmu, tom Rave. Mm-hmm.
0: Takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: O, to je ušatný strašný novel.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mé monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží, týden 14 dní nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy, až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenu, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak prostě děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ne, to kouká. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovič.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem? Na cesty.
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste hodně, jako doma.
4: No hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání. A já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence. Protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo. To, je, to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou říká, jak prostě můžeš číst, když padám, já říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano,
1: nebo
4: ano,
1: si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, jo, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já jsem vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 01 04, 731 800 900, je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No, umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela, jo, teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku jako odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Sundance a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, a která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: My vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, ano. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer, se tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantom. Ne, ten dostal Xenii.
2: A kulturní Dítská hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: Černodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé tak příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, dobré.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Halo? Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Ježiš,
7: pane
3: Ježiš,
7: Lábuse.
1: Já chápu.
3: Ano. Jo, dejte pokoj.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumina.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnej.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampou.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 Rumburakových.
3: Trošku.
1: Mírně.
3: Málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Provizorní přemostění v Ostravě Svinově je hotové. Krnov začal stavět parkoviště u tamní nemocnice. V prostřední Bečvě dnes slavnostně otevřou novou cyklostezku. Dnes bude v kraji polojasno až oblačno s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezké páteční ráno u zpráv vám přeje Milan Glista. Ostravské komunikace zprovoznili nový dočasný most v městské části Svinov. V pořadí už druhá provizorní konstrukce v ulici Nad Porubkou je méně hlučná než ta předchozí. Přemostění umožňuje průjezd autům přes tamní potok. Původní most poničili povodně v roce 2024. Podloží bylo podemleté, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
2: Původní most přes Porubku musel být snesen, pak následovalo dočasné řešení, to se teď zdokonalilo na méně hlučné přemostění. To nové mostní provizorium bude teď sloužit až do zahájení městem plánované výstavby trvalého mostu a s realizací této stavby se mělo začínat ve druhé polovině roku 2027.
1: Celkem 71 parkovacích míst přibude do září u Moravskoslezské nemocnice Krnov. Parkoviště naváže na to současné a povede až k chodníku mezi ulicemi IP Pavlova a Hořicova. Povrch parkoviště bude ze vsakovacích roštů a do otvorů město vyseje trávu, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Součástí stavby je vybudování chodníků a veřejného osvětlení. Příjezd na parkoviště zůstane zachován z ulice Maxima Gorkého. Tím ale navyšování parkovacích míst v této lokalitě nekončí. V další etapě chceme vybudovat 40 nových parkovacích míst podél ulic Hořicova a Svatopluka Čecha.
1: V prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřou novou cyklostezku.

0: Město Odry dnes zahajuje 21. ročník oderských dnů. V areálu dělnického domu vystoupí kapely, pro děti jsou připraveny kolotoče a tvůrčí dílny. Místní spolky při té příležitosti představí svou činnost ve městě. Svou účast potvrdila také městská nemocnice, kde si návštěvníci mohou nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru nebo kyslík v krvi. Program pokračuje i v sobotu.
1: Počasí.
0: V kraji dnes ráno bude polojasno až jasno, během dne oblačno s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer půjde od západu přibývat oblačnosti. Teploty od 17 do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnicích v kraji teď nehody hlášeny nejsou. V Ostravě Porubě v Opavské ulici počítejte s omezením. Kvůli opravám se u tramvajové zastávky Třebovická projíždí jen jedním pruhem. To omezení potrvá do půlky června. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je to tady. Když se podíváte na hodiny, zjistíte, že máme 4 minuty po 5, což je fakt, který také signalizuje to, že začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Milanem Glistou a také Petrem Soukupem my oba přejeme den plný pohody a dobré nálady. Je tady pátek s datem 12. června.

0: Zpíval nám Petr Rezek, máme 5 hodin a 12 minut. My vám krátce před 17:30 nabídneme příběh nerozlučných hokejových sourozenců z Ostravy. Talentovaní Barbora a Filip Juříčkovi hráli oba v Česku, Finsku a teď se potkají i v Americe. Více informací za 10 minut.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Čauky. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Arche je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4. hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Přátelé, dobrá zpráva, v úvodním utkání českých fotbalistů na mistrovství světa v Mexiku jsme dali gól, vedeme teď v utkání s Jižní Koreou 1-0, takže se můžeme v tuto chvíli radovat, ale také si řekneme něco počasí.
1: Počasí.
0: Tak ráno v regionu máme relativně chladné, i když nás čeká, dá se říci, příjemný den, i když na opalování to nebude. Tak pojďme se podívat, jak to právě teď v regionu s počasím vypadá. Většinou je všude polojasno nebo jasno, co se teplot týče, tak v tuto chvíli naměříte na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku 6 stupňů Celsia. V Karviné teď údaj 9,5 stupně. No a prognóza na pátek, ta říká, že by v regionu mělo být polojasno až jasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti a možnost slabých přehánek, zejména tedy v horských oblastech. Později odpoledne a večer bude oblačnost ještě přibývat. Teploty mezi 17 a 20 stupni.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 23 minut posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozdělitelnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, pak společně působili ve Finsku a v současnosti míří na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový ocásek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19letá Barbora byla čtvrtou nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Tolik německá skupina Alphaville s velkým hitem 80. let nahrávku Big in Japan. Do studia dorazil Milan Glista, znamená to jediné, za pár okamžiků vám řekneme, co je nového.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Společnost OKD vypnula ve Stonavě na Karvinsku hlavní ventilátor dolu ČSM Jih, který likviduje po ukončení těžby černého uhlí. Ventilátor, přezdívaný plíce šachty, zajišťoval větrání důlních prostor od roku 1986. V září firma vypne také ventilátor sousední lokality dolu ČSM Sever. Kriminalisté v Krnově zatím nikoho neobvinili v případu loupežného přepadení 10leté dívky z pondělí. 50letého muže, kterého v této věci zadrželi po provedení potřebných úkonů, propustili. Svědky události policie žádá, aby se přihlásili na lince 158. Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje zůstává dobrá. Na některých místech je však horší průhlednost, například v rybníku Edrovi na Bruntálsku. Více k tématu ve zprávách v celou. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského uvede premiéru inscenace Babylon Ballet. Jde o autorský projekt solistů Natalie Adamské a Reje Masatomiho, který je zároveň poctou odcházející šéfce baletu Lence Dřímalové. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa. Ve druhém poločase zápasu proti Jižní Koreji je zatím stav nerozhodný 1-1. Počasí v kraji dnes bude polojasno a jasno, během dne oblačno, možné jsou slabé přeháňky, hlavně na horách, odpoledne a večer pak bude od západu přibývat další oblačnost a teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 v Ostravě se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na exitu 361 centrum a omezuje průjezd na přijezdu z kruhového objezdu nad dálnicí směr jízdy Polsko. Obešla se bez zranění a kolona se v místě nehody teď netvoří. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní páteční dopolední program, to od nás uslyšíte po písních Pavla Bobka a Richarda Millera.

bio karton na burek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama.

od slunce, něco kem v pořádku.

0: Prachy. Si.
1: Nekoupíš, to byl Richard Miller, 5 hodin 40 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mám pro vás pozvánku k dopolednímu poslechu magazínu Křížem krajem. My se v něm dnes vypravíme do Příbora. Mají tam totiž novou atrakci, a sice Poeziomat. Ten stojí venku u rodného domu Sigmunda Freuda. Kolem jdoucím přináší nejen verše, ale také hudbu, vzpomínky a jiné zvuky spojené s městem. Stačí zatočit klikou a vybrat si některou z nahrávek. Více se dozvíte už dnes mezi 9. a 10. hodinou, a to od redaktorky Ivy Havlíčkové, která právě ten dnešní magazín Křížem krajem připravila.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí. Hostem v našem vysílání bude meteorologka Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je páteční ráno na severu Moravy a ve Slezsku.
2: Je většinou jasné, ale teploty jsou poměrně nízko, většinou mezi 9 až 7 stupni Celsia, ovšem například na Rýmařovsku jsou jen kolem 4 stupňů Celsia a podobně je to také na horách, nejchladněji hlásí Praděd, tam je jen kolem 2 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Ráno bude ještě s malou oblačností, ale během dne čekáme vývoj kupovité oblačnosti, takže bude takové proměnlivé, ale poměrně slunečné počasí. Odpoledne se mohou přidat ojedinělé přehánky, ale rozhodně jich nebude tolik jako během včerejšího dne. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnost, ale ta už bude souviset s frontou, která nás bude přecházet v nočních hodinách. Teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 a vítr povane přechodně až mírný západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí nás čeká pak následně tedy v sobotu a ještě předtím v noci.
2: V noci se bude dále zatahovat, bude tedy většinou oblačno zataženo, od západu se přidá i déšť a teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia. Vítr povane většinou slabý, místy mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No, během zítřejšího dne už bude těch srážek opět více, v ranních hodinách ještě i zatažená obloha s občasným deštěm. Během dne přece jenom uvidíme i slunce, opět nás čeká proměnlivá oblačnost, ale poměrně četné přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a povane mírnýho západní až západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten bude večer slábnout.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. My za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Činasky teď dostala prostor v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Máme 5 hodin 52 minut. A protože je dnes pátek, tak vám po 13. hodině nabídneme náš pravidelný magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Jmenuje se Veselé a zdravě. Uvádí ho Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdhamlová. A ti oba nám teď prozradí, jakému tématu se dnes odpoledne budou věnovat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Paliva v Moravskoslezském kraji za poslední týden zlevněla. Čeští fotbalisté prohráli s Jižní Koreou. Počasí dnes ráno bude jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti s možností přeháněk a do 20 stupňů. Ranní zprávy a Milan Glista. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
4: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
2: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Řidiči v Moravskoslezském kraji zaplatí za litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 v průměru 40 korun a 46 haléřů, což je o 1,80 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila o 10 haléřů a litr vyjde průměrně na 38 korun a 32 haléřů. Ceny přesto zůstávají výrazně výše než před rokem. Benzín je dražší o více než 7 korun, nafta o necelých 7 korun. Vláda od dubna denně stanovuje maximální ceny paliv. Nejlevněji natankují řidiči na Karvinsku, nejdražší paliva jsou naopak na Ostravsku. Krajští hygienici tento týden odebrali vzorky vody z nádrží na Bruntálsku, Novojičínsku a Opavsku a kvalita vody zůstává dobrá. Horší průhlednost vody zaznamenali zejména v rybníku Edrovice na Bruntálsku, v rybníce pod Hradem v Bohušově, v nádrži Čerťák v Novém Jičíně a taky v údolí Mladých v Bílovci. Hygienici ale ujišťují, že ve všech případech jde o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností zdravotních problémů při koupání. Vyhovující kvalitu vody potvrdili také rozbory z ostravsko-porubského letního koupaliště a biotopu ve Studénce.

0: 1-2.
1: Počasí. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 v Ostravě exitu 361 centrum už odklidili srážku dvou osobních aut. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Milan Glista a Petr Soukup, máme na starosti dnešní ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kdo nás tuto denní dobu poslouchá pravidelně, tak ví, že teď budeme gratulovat těm, co mají svátek. A dnes figuruje v kalendáři jméno Antonie, což je křestní jméno. Jehož původ bychom měli hledat v latině. Dá se volně přeložit jako čelní anebo přední. Všem toničkám přejeme krásný den a máme pro ně speciálně nahrávku od skupiny Jojo Band.

0: 40 let pracovali v hluku a ode dneška si zvykají na ticho. Horníci na Karvinsku zastavili velký důlní ventilátor. Začala totiž další fáze likvidace posledního černouhelného dolu ČSM. Více informací v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Opřeme se dlaněmi o židli, lokty propnuté, zpevněný trup, kolena propnutá. S výdechem přitáhneme pravé koleno k levému zápěstí. Vrátíme zpět a totéž opakujeme levým kolenem. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno máme v regionu celkem chladné, čeká nás, dá se říci, slunečný den, ale pozor, můžeme i zmoknout. Všechno po pořadě, nejprve aktuální situace v regionu. Většinou je všude jasno nebo polojasno a svítí slunce, ale jak už jsem říkal, teploty nejsou příliš vysoké. V tuto chvíli naměříme v Ostravě necelých 9 stupňů Celsia. Pokud se podíváme o něco západněji, tak Krnov teď hlásí na teploměru 9 stupňů. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude polojasno až jasno. Během dne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, je tady možnost slabých přehánek, ale hlavně tady v horských oblastech. Později odpoledne a večer těch mraků ještě více přibude. Teploty dnes mezi 17 a 20 stupni Celsia.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: David Stypka, Eva Farná, společně dobré ráno, milá, 6 hodin 20 minut. My teď míříme na Karvensko, po 40 letech se tam zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. Oblíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu, která by měla trvat ještě zhruba 2,5 roku.
1: No dobře, ozví se mi za chvíli.
2: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
3: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan, CO2, CO, samozřejmě rychlosti větru.
2: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
4: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
2: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
5: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
2: A přepojujeme na inspekci.
6: Vítězslav Košňůvský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
7: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot. Za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje. Už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: A teď už nic.
7: Teď už nic, no.
2: Od teď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,25 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Stručný a zpravodajský souhrn teď všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídne Milan Glista.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravskou Novou Ves ochrání před případnou další povodní nové mobilní hráze. Právě tato část Ostravy byla nejvíce vytopená při povodních na podzim roku 2024. Tehdy za to mohla protržená hráz na řece Odře. Podrobněji k tématu ve zprávách v celou. Armáda začne nabírat více lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Hwang In-pom ale brzy srovnal a střídající Oh Hyun-kyo v 80. minutě stav otočil. Počasí v kraji dnes bude po ránu jasno až polojasno, během dne oblačno, na horách s možností přeháněk odpoledne a večer, pak další přibývání oblačnosti a teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 u Ostravy od rána ruší jedno z omezení. Mezi kilometry 360 až 370, to jsou sjezdy do centra Ostravy a na Bohumín, se bude do odpoledne pohybovat údržba. A to jak na Brno, tak Polsko. A dejte pozor, po pojíždí v levém jízdním pruhu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s Petrou Janou a Petrem Jandou. Za pár minut ode mě uslyšíte, kdo bude naším dnešním dopoledním hostem mezi 11. a 12. hodinou. Pěkné páteční ráno.

Zpívala nám Elona Čáková, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pokud s námi budete trávit čas i dopoledne před 12. hodinou, tak se dočkáte pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Dnešním hostem bude zakladatelka úspěšného havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Mluvit ale budeme také o její nejnovější knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela, který nakonec nemoci podlehl. K poslechu nejen smutného povídání zve Iva Piskalová. Začínáme hned po zprávách v 11 hodin.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí. Hostem v našem vysílání bude meteorologka Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je páteční ráno na severu Moravy a ve Slezsku.
2: Je většinou jasné, ale teploty jsou poměrně nízko, většinou mezi 9 až 7 stupni Celsia, ovšem například na Rýmařovsku jsou jen kolem 4 stupňů Celsia a podobně je to také na horách, nejchladněji hlásí Praděd, tam je jen kolem 2 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Ráno bude ještě s malou oblačností, ale během dne čekáme vývoj kupovité oblačnosti, takže bude takové proměnlivé, ale poměrně slunečné počasí. Odpoledne se mohou přidat ojedinělé přehánky, ale rozhodně jich nebude tolik jako během včerejšího dne. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat další oblačnost, ale ta už bude souviset s frontou, která nás bude přecházet v nočních hodinách. Teploty budou mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 a vítr povane přechodně až mírný, západní, jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, jaké počasí nás čeká pak následně v sobotu a ještě předtím v noci.
2: V noci se bude dále zatahovat, bude tedy většinou oblačno zataženo, od západu se přidá i déšť a teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia. Vítr povane většinou slabý, místy mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No, během zítřejšího dne už bude těch srážek opět více, v ranních hodinách ještě i zatažená obloha s občasným deštěm, během dne přece jenom uvidíme i slunce, opět nás čeká proměnlivá oblačnost, ale poměrně četné přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a povane mírnýho západní až západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a ten bude večer slábnout.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. My za to děkujeme a přejeme pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Před 7 hodinou ranní nabídne Český rozhlas Ostrava také pár pozvánek, nejen těch dnešních, ale i víkendových. V pátek a v sobotu se uskuteční tradiční dny Karviné. Letošní program nabídne mimo jiné hudební zážitek v podobě projektu Symphonic Dance Music, který propojí moderní taneční hudbu se symfonickým orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dále se můžete těšit na interprety jako Ben Kristovao, Divokej Bill, Olga Lounová nebo legendární Olympic. Hlavní Louka Stage je v parku Božiny Němcové, další scény jsou v letním kině anebo na Masarykově náměstí. Multimediální knihovna Svibice v Českém Těšíně zve na ukončení prodloužené výstavy, síťování a také setkání s autorkou Lenkou Macečkovou, mistrem tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje a nositelkou tradice lidových řemesel. Uskuteční se v 16 hodin. Futurum v ostravských Dolních Vítkovicích hostí výstavu s názvem Soukromé ráje, záchranáři jako fenomén. Představuje dlouhodobý fotografický projekt Davida Macháče, který od roku 2006 dokumentuje záchranářské kolonie v Česku i v zahraničí. Výstavu můžete vidět až do 27. září. A Muzeum Třineckých železáren města Třince zve na výstavu Toto letí. Uspořádaná je k výročí 95 lety města a při příležitosti 80 let základní umělecké školy Třinec. K vidění je do konce března. Potěší vás retro exponáty darované občany Třince a okolí a také spousta historických snímků.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravská Nová Ves má nové mobilní protipovodňové hráze. Přerovský soud začal projednávat případ listopadové krádeže kabelů, která dočasně ochromila provoz vlaků na páteřním železničním koridoru. Lidé si v květnu vzali nové hypotéky za více než 38 miliard. Je to míň než v dubnu. Počasí po ránu jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti s možností přehánek a do 20 stupňů. Zprávy a Milan Glista. Před případnou příští povodní ochrání Ostravskou Novou Ves nové mobilní hráze. Za 700 tisíc korun je pořídilo město. Právě tato část Ostravy byla nejvíce vytopená při povodních na podzim roku 2024. Tehdy za to mohla protežená hráz na řece Odře. Podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS můžou hasiči v Nové Vsi hráze použít přesně tam, kde bude hrozit nebezpečí.
2: Jedna se o zábrany, které budou zdvíhat z břehy řeky, ale zároveň vlastně, když si představíme, kadma tekla voda do Nové Vsi, bylo to těmi průjezdy pod železnici, tak se jedná vlastně i o operativní mobilní zařízení, které dokáže tyto podjezdy a tyto propustky uzavřít, tak aby tam ta voda netekla.
0: Okresní soud v Přerově otevřel ve čtvrtek případ krádeže kabelů u Jezernice. Kvůli ní na páteřní železniční trati dočasně nemohly jezdit vlaky. Škodu dva vlakoví dopravci a Správa železnic dohromady vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Z krádeže se u soudu zpovídají tři muži. Policejní hlídka je zadržela nedaleko místa činu.
3: Jednání obžalovaných bylo podle státního zástupce Petra Klimeše společensky nebezpečné a škodlivé.
4: Opravdu se jednalo o zásadní, důležité traťové zabezpečovací zařízení a hlavní železniční trati, to znamená Ostrava, Olomouc, a ta míra ohrožení, dle mého názoru, byla vysoká.
3: Všichni tři muži se přiznali, nejmladšího z nich obhajuje Petr Kocur.
5: Co do viny není žádná obhajoba, no a co do trestu, tak věříme, že trest bude podmínečně odložen, že splní předpoklady pro podmínku.
3: Jednání soudu bude pokračovat 2. července. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Je to zhruba o 15% míň než v dubnu. Částka je ale srovnatelná s objemem hypoték na konci loňského roku. Vyplývá to z Hypomonitoru České bankovní asociace. Celkový objem hypoték je letos od ledna do května výrazně vyšší než loni. A to skoro o 60 miliard korun. Folklorním festivalem dnes ožije město Přerov. Program začne v 6 hodin odpoledne na náplavce na nábřeží protifašistických bojovníků. V sobotu se přehlídka přesune do parku Michalov. Na akci vystoupí soubory z Česka nebo Polska. Festival uzavře večerní

0: kolonii u odbočky k Ostravar aréně ve směru z Poruby, houstne to u Hornbachu v obou směrech a kolona se tvoří taky u bývalé Nové Huti ve směru z Havířova. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přátelé, už za pár minut bude v našem vysílání náš kolega Artur Kubica se svou rubrikou Dvakrát měř, jednou řeš. Dnes se v ní zaměří na oblíbenou letní kratochvíli a tou je grilování. Speciálně se bude věnovat tématu bylinky, které se ke grilování hodí. Tak pokud jste zvědaví, vše potřebné uslyšíte za pár minut. Teď dáme prostor skupině Tým. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Petr Souku pod mikrofonu přeje krásný pátek.

0: Ostravská zoologická zahrada chystá stavbu nových pavilonů pro velké šelmy. Levhartům ceylonským a lvům indickým už totiž stará budova nestačí. Na projekt za nejméně 5 milionů korun teď zahrada vyhlásila veřejnou sbírku. My se do zoo vrátíme v našem vysílání krátce před 7:30. Teď přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Minule jsme se zaměřili na bylinky vysázené na slunném místě v blízkosti vaší pergoly nebo místa, kde trávíte volné chvíle na zahradě. To, abyste mohli při grilování v létě jednoduše využít tu bylinku, která se vám zrovna hodí. A teď která to je? Na maso a ryby doporučují odborníci určitě saturejku a rozmarín. Na zeleninové saláty určitě použijte bazalku. Brambory pečené ochuťte petrželkou, rozmarínem a majoránkou. A na osvěžující nápoj pěstujte mátu. U zahradníků je k dispozici mnoho druhů, které jsou opravdu aktivní a voňavé. Máta žvíkačková, mochito, fíková, zázvorová, čokoládová, jahodová, pomerančová, jablečná a i ananasová. Do 2-litrové láhve čisté vody vložíte na půl hodiny několik dlouhých výhonků máty, například čokoládové, a osvěžující nápoj vás opravdu povzbudí a osvěží. No a pro nás kutily, co vodu nepijeme, je určitě použitelné vychlazené pivečko. Zdraví vás kutil tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno máme v regionu slunečné a hezké, ale celkem chladné, když se zaměříme na aktuální situaci. Tak v Třinci teď naměříte 10 stupňů Celsia. Když zaměříme do Frýdku Místku, tam je situace ještě o 2 stupně vyšší, tedy teplota na teploměru. No a předpověď na celý den, ta říká, že den by měl být hezký, nicméně měli bychom se připravit na příchod zvýšené kupovité oblačnosti a s tím je spojená i možnost slabých přeháněk, ale pouze v horských oblastech. Teploty se dnes budou pohybovat do 20 stupňů, tak si užijte den.
2: Ať už je chováte na maso, jako mazlíky, pro účel prodeje či šlechtění, vyžadují od nás spoustu péče. Řeč je o králících a právě o své zkušenosti s jejich chovem se s námi v naší další rozhlasové poradně podělí Gustav Pilch z Třinecké organizace Svazu českých chovatelů. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
5: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za dalšími aktuálními informacemi se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava vypravíme jen nedaleko od budovy, ve které sídlíme. Už skoro 50 let odchovává ostravská zoologická zahrada Levharty Cejlonské. Přispívá tak k záchraně ohrožených šelem. Teď ale zahrada žádá veřejnost o příspěvek do sbírky na vybudování nového bydlení pro asijské šelmy. Levharti se totiž tísní v zastaralém pavilonu spolu s lvy a zoo jim chce dopřát důstojnější podmínky k životu.
1: Lev indický pospává pod stromem a lvice přes sklo pozoruje návštěvníky. To levharti cejlonští tráví čas v temném pavilonu z 60. let minulého století. Už odchovali dva vrhy mláďat. V klasickém kotci o rozměrech zhruba 3,5 na 4 metry. Podle ředitele zoo Ostrava Jiřího Nováka se to má za pár let změnit.
2: Počítáme s velkým prostorem pro ta zvířata. Představujeme si to tak, že by třeba mohli levharti odpočívat ve větvích stromů, aby skutečně si mohli vylézt na vyšší strom a použít ho jako vyhlídku. Mohli si tam vytáhnout svoji kořist v uvozovkách, protože v přírodě to dělají běžně. To bychom byli rádi, aby prostě všechny tady tyhle věci a mnoho dalších oni měli k dispozici.
1: Potom se zoo bude moct pustit do přestavby starého pavilonu na důstojné obydlí pro lvy indické, říká inspektor chovu velký šelem Matěj Vrůbel.
3: My momentálně se bavíme o velmi výrazném rozšíření a již teď v místech, kde se momentálně stojíme, tak vlastně stojíme v budoucím prostoru venkovního výběhu.
1: 5 až 10 milionů na projekt chce ostravská zoo vybrat od dárců ve veřejné sbírce. Mluvčí zahrady Šárka Nováková doplňuje, jak na to.
4: Tu máme mincotoč, stvárněný vlastně taky k té sbírce. Dále je to možnost přispět přímo na účet sbírky, jednoduše QR kódem.
1: Jedním z prvních, kdo na sbírku přispívá, je náměstkyně ostravského primátora Lucie Baranková-Vilamová z ANO.
5: 1000 korun tady, vidíte, a jedem.
1: Zoo doufá, že takto vybere 5 až 10 milionů na projekty a přípravy a za několik let bude moct začít stavět. Náklady na nové pavilony a výběhy pro šelmy odhadují zhruba na 180 milionů korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Cenového to poví Milan Glista v krátkých zprávách.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Severomoravské vodovody a kanalizace zahájily rekonstrukci vodovodního přivaděče, který zásobuje Bohumín pitnou vodou. Během stavby za více než 60 milionů korun bude zásobování zajištěno náhradním suchovodem. Po několika týdnech poprvé stoupl cenový strop na benzín. Vyplývá to z informací ministerstva financí, které od dubna určuje maximální přípustné ceny paliv. Od půlnoci tankují lidé litr benzínu maximálně za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů více než včera. Nafta oproti včerečku zlevnila o desetník. Stojí na nejvýš 39 korun a 59 haléřů za litr. V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdete na webu národního dopravce. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním utkání na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Češi vedli ve druhém poločase díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Jihokorejci ale následně skóre otočili. Reprezentanty teď čeká přesun do Spojených států amerických, kde budou ve čtvrtek hrát s Jihoafrickou republikou. Počasí v kraji je po ránu dopoledne jasno až polojasno, během dne oblačno, na horách s možností přeháněk, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Teploty do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Končicích v Rudné ulici se vytvořila zhruba kilometrová kolona u bývalé Nové huti ve směru z Havířova. Vepředu je omezení. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už za pár minut nabídneme v našem programu příběh nerozlučných hokejových sourozenců z Ostravy. Ještě předtím ale dáme prostor muzice. Právě teď Petr Muk, pěkné ráno přejeme.

0: Zamilovaná Lenka Filipová opouští naše vysílání v 7:38. Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozdělitelnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, pak společně působili ve Finsku a v současnosti míří na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový otázek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19letá Barbora byla 4. nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Telefonáte z ostravskými meteorologii. Roman Volný, doufám, že se slyšíme dobře. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Je to výborné, tak pojďme k aktuální situaci.
1: Tak zatím máme málo oblačnosti, převládá skoro jasno nebo polojasno, pochopitelně je to bez srážek, ty ranní teploty se pohybují většinou někde od 11 do zhruba 14 stupňů Celsia, provází to v těchto chvílích většinou slabý jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Víme, jak je, teď je pro nás důležité, jak bude v průběhu pátku.
1: Zpočátku dnešního dne málo oblačnosti, ale bude se to proměňovat. Oblačnosti každopádně bude v průběhu dne přibývat a vypadá to, že v odpoledních hodinách se výjimečně objeví nějaká ta přehánka. Potom k večeru a zejména v noci potom bude dále oblačnosti přibývat. Dnešní maxima většinou od 16 do 20 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 12 nebo 13 stupňů. A vítr to bude provázet zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně mírný, jihozápadní a západní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Tolik dnešek, jaké počasí přijde v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
1: V noci už hodně oblačnosti, od západu to bude postupně s deštěm. Noční teploty očekáváme většinou od 13 do 9 stupňů Celsia, vítr slabý místy, ale mírný, jeho západní většinou do 5 metrů za sekundu. A zítra potom zpočátku zatoženo s deštěm, v průběhu dne bychom měli zaznamenat přechod k proměnlivé oblačnosti a měly by se vyskytovat přehánky. Zítřejší maxima nejčastěji od 17 do 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude někde kolem 14 stupňů, vítr to bude provázet mírný, jeho západní a západní většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Ještě vás poprosím o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
1: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1022 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje většinou od 70 do 95%.
0: Tolik informace o počasí, které nabídl Roman Volný. Děkujeme za to a přejeme hezký den.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik Marek Ztracený v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď ho vystřídají pozvánky pro ty, kteří budou disponovat nějakým volným časem. V Odrách u Dělnického domu dnes začíná dvoudenní multižánrový festival Oderské dny. Nabídne hudební vystoupení například Kamela Střihavky, skupiny Noha či Bereniky Kohoutové a také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Akce začíná v 10 hodin. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka se dnes koná koncert v zahradách piaristického kláštera v Příboře. Začíná se v 7 večer. Celá akce nese název Pohoda jazz Janáček. Zazní originální kompozice inspirované motivy světově proslulého hukvaldského rodáka, a to v podání špičkových jazzmenů. Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově hostí výstavu Svět kostiček. Těšit se můžete na retro jízdu světem legendární stavebnice Lego. Můžete prozkoumat unikátní sběratelské skvosty a také nostalgické edice od 70. let až po milénium. Výstava je přístupná do 27. srpna. A v Kopřivnici se dnes s dětmi můžete zúčastnit cyklo odpoledne s cyklohrádkami. Konají se na podporu udržitelné mobility ve městě. Vše vypukne v 16 hodin v areálu Bubla City Ranch. Ať už se vypravíte kamkoliv, přejeme vám samozřejmě, ať se akce líbí a prožijte pěkný den.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Boumín čeká modernizace vodovodního přivaděče. Do konce června mohou lidé přispět na opravu kostela v Lískovci. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Ráno bude v kraji jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti s možností přeháněk a do 20 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Milan Glista. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace zahájila rekonstrukci vodovodního přivaděče, který zásobuje Bohumín pitnou vodou. Během stavby za více než 60 milionů korun bude zásobování zajištěno náhradním suchovodem. Podle mluvčího firmy Marka Sieberta by mělo být hotovo do konce roku.
2: Byl proveden korozní průzkum, z jehož výsledku vyplývá, že dochází k úbytku materiálu na stěnách potrubí, což by do budoucna mohlo představovat provozní problém. S ohledem na stáří a technický stav tak bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci přivaděče.
0: Sbírka na opravu kostela v Lískovci u Frýdku Místku potrvá už jen do konce června. Farnost se snaží pomocí městské sbírky Daruj FM vybrat peníze na nátěr střechy a výměnu hodin. Jak doplňuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová, odhadované náklady jsou 400 tisíc korun. Lidé zatím na transparentní účet přispěli necelých 180 tisíc korun. Vlaky Českých drah začnou děle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu v začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do poloviny prosince. V prostřední Bečvě na Vsetínsku dnes otevřou novou cyklostezku. Trasa měří necelé 2,5 kilometru a její součástí jsou i nové autobusové zastávky se zelenou střechou a houpačkou a taky dřevěná útulna, kde můžou projíždějící cyklisté zdarma přespat. Komu bude stezka sloužit, vysvětluje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
3: Cyklostezka je určena pro místní, samozřejmě i pro turisty. Místní budou využívat, protože spojuje vlastně střed obce s důležitou částí Kněhyně, která je důležitou součástí prostřední Bečvy. Proto je cyklostezka vlastně integrovaná s chodníkem, takže slouží jak pro cyklisty, tak pro pěší. Sport.
0: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
4: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
1: Počasí.
0: Dnes po ránu bude v kraji jasno až polojasno, během dne pak oblačno s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Milan Glista a Petr Soukup, budeme pro vás ještě 55 minut vysílat pravidelné Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava dnes páteční s datem 12. června. Nejbližší půl hodina přinese informace týkající se třeba likvidace posledního černouhelného dolu ČSM na Karvinsku, ale ještě předtím pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík dostane slovo po písničkách od Kristýny a Elvise Presleyho. Dobrý den, poslech.

0: 40 let pracovali v luku a ode dneška si zvykají na ticho. Horníci na Karvensku zastavili velký důlní ventilátor. Začala totiž další fáze likvidace posledního černouhelného dolu ČSM. My o tom podrobněji budeme v našem vysílání mluvit krátce před 8:30. Teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vaše.

0: počasí.
1: Ráno se nám na severu Moravy a ve Slezsku povedlo, všude je slunečno, ale zase ne příliš teplo. Srovnáme teď hory a nížiny. Na Lysé hoře v Beskydech teď teplota pouhých 6,5 stupně. Pokud zamíříme do Nového Jičína, tam už teploměr ukazuje 13 stupňů. A prognoza říká, že dnešek bude den hezký, většinou polojasný nebo jasný. Jen odpoledne může přijít více oblačnosti a v horských oblastech je s tím spojená možnost přehánky. Teploty se dnes budou pohybovat maximálně do 20 stupňů, na horách pak naměříte okolo 14.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě.

0: 8 hodin a 22 minut nás program Českého rozhlasu Ostrava zavádí na Karvinsko. Tam se po 40 letech zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. O plíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu. Ta by měla trvat ještě zhruba 2,5 roku.
1: No dobré, ozví se mi za chvíli.
2: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
3: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan, CO2, CO, samozřejmě rychlosti větru.
2: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
4: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
2: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
5: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
2: A přepojujeme na inspekci.
6: Vítězslav Košňovský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
7: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje, už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: A teď už nic.
7: Teď už nic, no.
2: Od teď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,25 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knito, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.
9: Mám vlasy dlouhý do půl pasu.

0: S krátkým zpravodajským souhrnem je teď u mikrofonu Milan Glista.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Společnost OKD vypnula ve Stonavě na Karvinsku hlavní ventilátor dolu ČSM Jih, který likviduje po ukončení těžby černého uhlí. Ventilátor přezdívaný plíce šachty zajišťoval větrání důlních prostor od roku 1986. Kriminalisté v Krnově zatím nikoho neobvinili v případu loupežného přepadení 10leté dívky z pondělí. 50letého muže, kterého v této věci zadrželi po provedení potřebných úkonů, propustili. Svědky události policie žádá, aby se přihlásili na lince 158. Kvalita vody v nádržích Moravskoslezského kraje zůstává dobrá. Na některých místech je však horší průhlednost, například rybníku Edrovice na Bruntálsku. Americký prezident Donald Trump odvolal plánované útoky na Irán. Ropa v reakci na to výrazně zlevňuje. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli s Jižní Koreou 1-2. A počasí ráno v kraji bude jasno až polojasno, během dne oblačno, možnost přeháňky a do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy havarovalo osobní auto. Nehoda je za sjezdem k Mošnovskému letišti kilometru 337. Kolona se v místě havárie teď netvoří. Dobře, dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína v sobotu oslaví 80. výročí založení. V jakém stylu, tak to uslyšíte z takové podrobnější pozvánky, kterou pro vás budeme mít už za pár minut. Teď budeme poslouchat Žlutého psa. Pěkné ráno.

0: Jens Clearwater teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Novojičínsko. Stanky, obrněnci, ale i s muzikou oslaví v sobotu 80. výročí od svého založení státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína. Celodenní akce Open Day se uskuteční přímo na tankodromu. Další informace už pro nás má mluvčí firmy Rostislav Rošnovský po telefonu. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jakou vojenskou techniku zítra předvedete?
1: Tak my zítra vlastně předvedeme veškerou techniku, která se od roku 1946 u nás vyráběla či upravovala, od britských tanků Cromwell přes rodinu sovětských tanků až po aktuálnější, nejnovější obrněn CV-90.
0: Tolik tedy vojenská technika, pojďme k tomu dalšímu programu, který jste připravili pro návštěvníky.
1: My ten program máme vlastně od 9 do 10 do večera a jak už jste zmínil, tak kromě ukázky vojenské techniky máme připravený bohatý hudební doprovodný program doprovodný program i pro děti. Můžu například zmínit, že zde vystoupí vojenský umělecký sbor Ondráž, nebo zde bude třeba skákat i hradě pro děti, nebo si třeba veřejnost může nechat vyšetřit kožní znamenka s lékaři ústřední vojenské nemocnice Praha.
0: Jak velkou čekáte účast a jak to vypadá třeba s parkováním na místě? Nebude problém?
1: Očekáváme velkou účast, to číslo si úplně nechcem nějak jako troufnout, nicméně doporučím návštěvníků, aby přijeli vlakem, protože máme zastávku vyloženě u našeho podniku a parkoviště máme celkem omezené, takže to doporučení zní, aby všichni ideálně přijeli k nám vlakem tady přímo do Šenova.
0: Tolik tedy víkendový tip, který je pro nás měl mluvčí vojenského opravárenského podniku v Šenově u Nového Jičína, Rostislav Rožnovský. Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Den dnes bude příjemný, ale koupat se asi budou jenom otužilci. Jak to teď v regionu vypadá? Všude je jasno a svítí slunce. Zaměřme se na teploty. Míříme do Havířova. Teď v tuto chvíli 15 stupňů Celsia. Na Bruntálsku na přehradě Slezská Harta o 2 stupně nižší teplota. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude hezky, většinou polojasno až jasno. Odpoledne ale bude přibývat kupovité oblačnosti. Srážky by se ojediněle mohly vyskytnout v horských oblastech a teploty 17 až 20 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A jsme skoro na konci s dnešním Dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava. Čekají nás ještě nahrávky od skupiny Jelena, také zpěváka Robina Jeba. No a také bych vás rád pozval k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes bude u mikrofonu zakladatelka úspěšného havířovského sportovního klubu Maniak Aerobik Ivana Hlubinková-Kožmínová. Nebudeme mluvit jen o tomto sportovním klubu a také o její nejnovější knize. Jmenuje se Nářek ženy. O čem je? To se dozvíte z rozhovoru, který připravila Iva Piskalová. Poslouchejte 10 minut po 11. Dopoledním vysíláním vás za pár minut začne provázet Richard Piskala. Loučí se Petr Soukup, pěkný pátek.
1: Zasmějte se s námi.
2: To si tak sedí tatínek se synáčkem na lavici před domem a probírají různé zajímavé otázky ze života a ten chlapeček 10letý se ptá: a tatínku, proč musí být na svatbě svědci? A ten otec chvilku uvažuje, co by tak tomu synáčkovi odpověděl, a s vážnou tváří povídá: svědci musí na svatbě být, protože by počase nikdo nevěřil, že se něco takového vůbec mohlo bez přinucení a bez násilí odehrát. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Provizorní přemostění v Ostravě Svinově je hotové. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. ZOO Ostrava připravuje stavbu nového pavilonu pro Levharty Cejlonské. Po ránu bude v kraji jasno až polojasno, během dne oblačno s přeháníkami, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Milan Glista. Ostravské komunikace zprovoznili nový dočasný most v městské části Svinov. V pořadí už druhá provizorní konstrukce v ulici Nad Porubkou je méně hlučná než ta předchozí. Přemostění umožňuje průjezd autům přes tamní potok. Původní most poničili povodně v roce 2024. Podloží bylo podemleté, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
2: Původní most přes Porubku musel být snesen, pak následovalo dočasné řešení, to se teď zdokonalilo na méně hlučné přemostění. To nové mostní provizorium bude teď sloužit až do zahájení městem plánované výstavby trvalého mostu a s realizací této stavby se mělo začínat ve druhé polovině roku 2027.
0: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdřív poslat do Senátu.
3: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
0: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Místo stísněných kotců postavených před 60 lety chystá ZOO Ostrava pro Levharty Cejlonské nový pavilon. Zahradě se odchov těchto ohrožených šelem úspěšně daří už téměř půl století. Teď pro Levharty projektuje nové výběhy i s vytápěným pavilonem. ZOO na to vyhlásilo i veřejnou sbírku, dodává inspektor chovu velkých šelem Matěj Vrůbel.
4: Tento pavilon bez nějakých zásadnějších úprav již slouží těch 26 let, kdy jsme otevřeli vlastně velký venkovní výběh pro lvy a abychom se i my mohli nadále posouvat chovu těchto ikonických zvířat, musíme jít cestou zlepšování životních podmínek, budování nových zařízení.
0: Město Odry dnes zahajuje 21. ročník oderských dnů. V areálu dělnického domu vystoupí kapely, pro děti jsou připraveny kolotoče a tvůrčí dílny. Místní spolky při té příležitosti představí svou činnost ve městě. Svou účast potvrdila také městská nemocnice, kde si návštěvníci mohou nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru nebo kyslík v krvi. Program pokračuje i v sobotu.
1: Počasí.
0: Dnes ráno dopoledne bude v kraji jasno až polojasno, během dne oblačno s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 z Frýdlantu nad Ostravicí do Beskyd se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za odbočkou na Čeladnou. Čekejte omezený průjezd. Na místo vyjeli záchranáři. Dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Jako vždy v této první

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pravidelný magazín Křížem krajem je tady a dnes se vydáme do Příbora. Tam totiž mají novou atrakci, a to Poeziomat, který stojí venku u rodného domu Sigmunda Freuda. Kolem jdoucím přináší nejenom verše, ale taky hudbu, vzpomínky a jiné zvuky spojené s městem. Stačí zatočit klikou a vybrat si některou z nahrávek, popisuje Marika Demlová z oddělení investic města Příbora. Do Poeziomatu se zaposlouchala i redaktorka Iva Havlíčková.
2: V Příboře mají svůj Poeziomat. Možná než ho spustíme, paní Demlová, řekněte, čí to byl nápad, nebo jak se tady do Příbora dostal?
3: Autorem toho projektu je Ondřej Kobza, známý pražský kavárník a iniciátor různých kulturních projektů. On se vlastně léta snaží zavádět to umění do toho veřejného prostoru. A to vlastně prostřednictvím svého spolku Piana na ulici. A podařilo se to i tady v Příboře. Je to v podstatě čtvrtý Poeziomat v rámci Moravskoslezského kraje. A jak to vypadá, je to taková roura, velmi jednoduchý konstrukční prvek, který v podstatě má kliku a stačí pouze jako zatočit a vybrat si jednu z 20 nahrávek těch audiostop a v podstatě už si jednu zaposlouchat.
2: A je tady Poeziomat na takovém náměstíčku hned u rodného domu Sigmunda Freuda, tady kousek hned to kanape pověstné, zahrada ve dvoře, lavička, příjemné místo.
3: Ta dramaturgie se zaměřuje především na našeho slavného rodáka Sigmunda Freuda. Můžete tady slyšet vlastně jediný dochovaný záznam hlasu Freudova, někdy, kdy mu bylo 81 let z jeho londýnského bytu. Jsou tady jeho vzpomínky na město Příbor, můžete tady slyšet, kdy je tady záznam vlastně dopisu, který psal starostovi Příbora tehdy, a celkově se to váže hodně k této osobnosti.
2: Takže to není v uvozovkách jenom poezie, jenom básničky.
3: Není to jenom poezie, říká se tomu různě jukebox na poezii, mluvítko poezii, ale v podstatě jsou to, je to pestrá mozaika hlasů, zvuku, příběhů, také hudby a tak dále.
2: Tak co si pustíme? Je tu tedy klika, se kterou já musím zatočit, a seznam možných zvukových nahrávek různých, takže já se chopím kliky?
3: Zkuste.
2: Kolikrát mám zatočit?
3: Zkusme pětkrát.
2: Dobře. Dva, tři, čtyři, pět. Bylo to dost?
4: Sigmund Freud se narodil v Příboře 6. května 1856. Když se jeho rodina odstěhovala, byly mu pouhé 3 roky.
2: Už nám to začalo mluvit. Ještě je tady tedy tlačítko kovové, které třeba stisknout.
3: Přesně tak, tímto tlačítkem vlastně vybíráte jednu z 20 nahrávek.
2: Teď máme tedy nějakou historii. Něco o životě Freuda. A ty písničky, ty jsou tu například jaké?
3: Tady se zúčastnili vlastně na té dramaturgii žáci základní umělecké školy, tady místní, také pěvecký sbor Valentín nebo soubor muzika Pribyliancis, tady Příborská. Takže je to taková paměť tady toho místa, vůbec toho Příbora.
2: Téroře, ano, protože tady je dokonce i skladba Leoše Janáčka, ke slyšení, nebo zvony Příborského kostela.
3: Tak, s dalším ze zvuků je zvuk motoru legendární Tatry 603, třeba například. Jsou tady příběhy, recepty na tradiční příborské šifle. Vidíme tady píseň o Příboru, kterou naspíval Jarek Nohavica.
2: A ten má jaký vztah k Příboru?
3: Je to Ostravák a nějak si vybral Příbor, no, do své písně. Je to fajn.
2: Dodává Marika Demlová z odboru investic městského úřadu v Příboře. Ještě bych si poslechla tu Tatru 603, to by bylo taky moc pěkné. Tak zase tady paní Marika Demlová zatočí klikou. Zvuk Tatry.
5: Zkoušek osobního vozu Tatra 603. Vůz je v každé situaci bezpečně ovladatelný. Dokonalé pérování zaručuje pohodlnou jízdu.
2: Tak a co Jarek Nohavica u Příbora ještě? Zkusíme.
6: Minulé pondělí mi říkal Heidi Hel.
2: Dobře, to funguje. Tak veselý stroj.
6: Příbora.
2: Píseň o Příboru, ano.
6: Tak.
2: A když to chceme ukončit, musíme dojet až nakonec tím tlačítkem a vypneme.
1: Tak poeziomat v Příboře pro tuto chvíli sice umlknul, ale my se k němu ještě vrátíme za chvíli. Při natáčení o této nové atrakci totiž došlo k zajímavému neplánovanému setkání.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás

0: Jarda Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin 24 minuty, před námi je druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Město Příbor získalo originální kulturní prvek, který propojuje veřejný prostor, historii i umění. Je to poeziomat, který kolem jdoucím představuje kulturu a život v Příboře. Jak funguje, to se přišla vyzkoušet i redaktorka Iva Havlíčková a na místě se shodou náhod setkala i s 86-letou umělkyní, která si tam přišla poslechnout svoje verše.
3: Dobrý den.
4: A dokonce se stihl i poprvé zavřít.
3: Jdete si to vyzkoušet? Chcete to vyzkoušet?
5: Já bych si chtěla svoje verše pustit.
3: Ano, Přiborela s koma. Můžu? Takže tady přišla paní Irena Kopecká. Ano. No já mám štěstí. V poeziomatu uslyšíme vaše
6: Přibore lásko má.
3: Přibore lásko má. Tak přepneme na verše, jejíž autorka si je přišla poslechnout.
4: Podvečernímu Příboru, podvečer tichý kolébá, městečko malé písní svou. A ono vděčně přijímá tu melodii mámivou. Na západě už měkce hoří svíček červánkový nach, aby snad noc nezbloudila, když přichází
3: po špičkách. Děkuju. A vy jste tady rodačka? Ano, já jsem se přistěhovala před 13 lety na Valašsko. Takže 73 let jsem žila tady v Příboře.
7: A jste básnířkou?
3: Jsem členkou obce spisovatelů v Praze, čestnou členkou obce spisovatelů v Praze. A pokud vás zavane nějaký vír dějin na Valašsko, tak 7. listopadu budu křtít svou knížku Obraz a slovo s panem doktorem Petrem Hájkem, kde on bude mít fotografie a já každou fotografii doprovázím veršem. Přijďte.
7: Tak říká Irena Kopecká tady u poeziomatu, který stále vytrvale nám tady něco pouští a mluví. No a jak se vám líbí ty vaše verše namluvené?
3: Tak každý autor cítí to trošku jinak než recitátor, víte? To je v tom. Ale snažila se paní recitátorka. Já jsem vydala tenkrát Přibore lásko má básnickou sbírku, kde byly i moje fotografie Lidkože Příbora. A bylo tam hodně básně jako na Příbor. Milovala jsem Příbor, ty uličky a tu historii, která byla vlastně všude přítomná. Teď je všude strašně moc aut, není to už ono.
7: A stále tvoříte, píšete i nové verše?
3: V loni jsem vydala knihu pohádek Zelený smaragd a to byla 32. knížka a příští rok, kolik jich máme? 25, Liduško, ona mi to chudák všecko přepisuje.
8: 25 pohádek nových úplně.
7: Spolupracovnice vaše.
3: Ano, já píšu tuškou a ona mi to přepisuje. Já potřebuji ten kontakt s tou tuškou. No, ona mi to přepisuje a už mám 25 nových. Když mi dá pán Bůh zdraví, tak to vyjde příští rok, ta kniha pohádek. Buď se bude jmenovat Bílá Sařenka nebo Zlatá jablíčka, nevím.
7: A vy jste říkala, že tady v Příboře tady vás nejvíc jako motivuje a inspiruje ta historie Příbora.
3: Měla jsem ráda právě, ano, ty příborské uličky a starý hřbitov.
7: Tak já mám štěstí, že tady jsem zastihla přímo u Poeziomatu autorku jedné z básní, které tady jsou uloženy do této plechové roury mluvící. Krásná náhoda, šťastná náhoda, paní Irena Kopecká.
3: Mějte se hezky.
7: Ty taky.
3: Naschledanou.
7: Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Další vydání magazínu Křížem krajem pro vás budeme mít zase v pondělí a to vás pozveme do Muzea kočárků a panenek v městě Albrechticích. Ovšem tentokrát z holčičího světa přeskočíme do toho, který určitě baví především kluky a pány. V muzeu je totiž k vidění i k vyzkoušení historický kolejový model. Natáčela tam Petra Štrimplová, tak si to určitě poslechněte v pondělí dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

zemí. Mirka Miškechová a Xindl X dospívali. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít už za chvilku pravidelné babské rady. Jarka Vykoupilová vám dnes doporučí používat bylinky, které podpoří vaše správné trávení. Bude to už za chvilku, teď jsou necelé 4 minuty po 9:30.

0: České rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu, a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je přesně 9:45, posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvilku pro vás budeme mít zajímavé informace, které mohou být zároveň tipem na zajímavě strávený čas. Začíná totiž sezóna báňských vlaků. Cestující se s nimi po starých nákladních vlečkách vydají třeba do ostravské zoo. Na trať obrazně řečeno vyrazíme už za chvíli. Budeme zjišťovat podrobnosti.

0: Eros Ramazzotti dospíval v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava v době, kdy do 10. hodiny zbývá přesně 10 minut. No a my se dostáváme ke slibovaným informacím. Staré nákladní vlečky na Ostravsku a Karvinsku od zítřka opět ožijí. Začínají totiž jezdit výletní báňské vlaky. Cestující se s nimi vydají po stopách uhlí a těžkého průmyslu v našem kraji. Více už nám teď prozradí pan Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne.
1: Já přeji krásné dopoledne na vlny Ostravského rozhlasu a jsem rád, že se zase po roce slyšíme.
0: Čím jsou ty jízdy pro lidi zajímavé? Popište to, pozvěte.
1: Jízdy jsou zajímavé tím, že se vydáme s osobními vláčky na nákladní vlečky bývalého, bohužel již bývalého ostravsko-karvinského černouhelného revíru. No a povozíme naše pasažery prakticky po celém revíře a ukážeme jim většinou šachet, které tady u nás byly a které psali 200letou historii nejen Těšínského Slezska, ale i severní části Moravy.
0: Víme, že ty doly se postupně rušily, ale ty koleje tedy zůstaly zatím na ta místa. Je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano. Vlečky zatím zůstávají a děláme všechno pro to, aby zůstaly i nadále, protože tím, že uzavřela se 200letá historie dobývání černého zlata v našem regionu, tak tady ty vlečky zůstaly a byla by škoda je jenom tak vytrhat ty tratě zrušit, protože nejen podle mého názoru mají obrovský potenciál. Naše vlastně trasa našeho vlaku z jisté části kopíruje trasu bývalé úzkorozchodné tramvaje, takže si myslíme, že ty vlečky mají potenciál do budoucna, abychom po nich vozili nejenom návštěvníky, abychom jim ukazovali tady tyhle ty naše šachty a tu těžbu a všechno spojené s tím těžkým průmyslem, ale taky, aby do budoucna sloužili základní dopravní obslužnosti, aby s námi jezdili lidé do školy, do práce, na výlety. Zkrátka, aby se do těch míst, odkud ten život byl v minulosti věnán těžbou, aby se tam vrátil.
0: Vy jste zmiňoval tu trasu, po které budou jezdit ty výletní báňské vlaky, nebo už v minulosti i jezdili. Pojďme si k ní ještě něco říci. Kam konkrétně tady ty vlaky budou jezdit?
1: Máme dvě trasy. V soboty vyrážíme z nádraží Ostrava Střed a náš báňský spěšný vlak projede prakticky celý ostravský i karvinský revír. Obě dvě ty dílčí pánve projedeme ostravskou částí, která už prošla útlumem v 90. letech, takže si ukážeme, jak vypadá ta zrekultivovaná krajina a zahlazené stopy té těžby. Potom se přehoupneme do karvinské dílčí pánve, kde už ta rekultivace prakticky probíhá, ale ještě pořád ty povrchové pracoviště jsou. Ukážeme našim návštěvníkům několik milionů tun hlušiny, která se postupně sype do útrob bývalého dolu ČSA a zanedlouho se začne sypat i do dolu Darkov. Podíváme se například pod těžní věž dolu Barbora, no a spoustu dalšího zajímavého, to si ovšem nechám do toho našeho báňského spěšného vlaku. No a v neděli vyjíždíme ze stanice Havířov, projedeme částečně karvinskou dílčí pánev a zlatým hřebem naší nedělní projížďky bude návštěva důlního závodu Darkov. Díky spolupráci se společností Diamo, tamnější paní Havíři a Štajíři nás provedu po ten svým důlním pracovišťu a ukážu nám, kaj ti chlapi farali.
0: Tak ten program je opravdu bohatý. To se asi nezvládne za chvilku, taková cesta, ať ta tedy, na kterou se startuje v Ostravě, anebo ta v Havířově. Jak dlouho to bude trvat, ta jízda?
1: Pro jízdní řád mi tady ukazuje, že jízdní doba bude činit zhruba 2,5 až bezmála 3 hodiny, záleží na dopravní situaci, poněvadž po trase máme několik výluk, ale já také namlouvám, provádím naše pasažéry, takže provádíme tím mluveným slovem a byť o každý rok o několik minut tu jízdní dobu natahujem, pořád mi to nestačí, abych povykladal všecko zajímavé, co za oknami toho našeho vlaku bude k vidění.
0: A čím více lidé ptají, tím větší je zpoždění potom, vidíte.
1: Přesně tak. A my to musíme zdůvodňovat, poněvadž dráha, to je polovojenská organizace, tam to musí jezdit přesně podle těch čarek v grafikonu. A jak ní, tak je kraval.
0: Jak se k vám zájemci dostanou? Vy už jste zmiňoval nádraží Ostrava Střed a v Havířově nádraží. Dá se nastoupit i jinde do toho vlaku?
1: Nastoupit se bohužel jinde zatím ještě nedá. Ty stanice Ostrava Střed a Havířov jsou výchozí, respektive v sobotu vyjíždíme z Ostravy Střed a v neděli z Havířova. Každopádně holky kasírky na těch pokladnách mě tam prosili, ať to se u vás řeknu, že jízdenky se kupují na internetu www.slezskyželezničnispolek.cz, bo na těch kasách je kupit nedostanete a oni jsou potom z toho nešťastné. Takže kdo by se chtěl s námi svést a kdo chce vidět všechno zajímavé, ještě s dovolením si udělám reklamu, doufám, že nás režie nestříhne, www.železničnispolek.cz.
0: No to je naprosto v pořádku, protože já bych se vás na to stejně ptal, kde vlastně se dají ty lístky koupit. Jsou ještě na tento víkend?
1: Na tento víkend ještě ano, stále volná místa jsou. Já budu rád, pokud někdo ještě nemá plán na sobotu nebo na neděli a chce se se mnou a s námi podívat na šachtu, ať pízne do internetu, kupí se lístek a pojedeme na výlet.
0: Tak to bude stát za to. Pan Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku nás pozval na výlety báňskými vlaky. Děkujeme a mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji a těším se na slyšenou nejpozději zase za rok.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravská Nová Ves má nové mobilní protipovodňové hráze. Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Už jen do konce června mohou lidé přispět na opravu kostela v Lískovci. Dopoledne bude v kraji jasno až polojasno, během dne oblačno s přeháňkami, teploty do 20 stupňů. Dopolední zprávy a Milan Glista. Před případnou příští povodní ochrání Ostravskou Novou Ves nové mobilní hráze. Za 700 tisíc korun je pořídilo město. Právě tato část Ostravy byla nejvíce vytopená při povodních na podzim roku 2024. Tehdy za to mohla protržená hráz na řece Odře. Podle ostravského primátora Jana Dohnala z ODS můžou hasiči v Nové Vsi hráze použít přesně tam, kde bude hrozit nebezpečí.
5: Jedná se o zábrany, které budou zdvihat břehy řeky, ale zároveň vlastně, když si představíme, kadma tekla voda do Nové Vsi, bylo to těmi průjezdy pod železnici, tak se jedná vlastně i o operativní mobilní zařízení, které dokáže tyto podjezdy a tyto propustky uzavřít, tak aby tam ta voda netekla.
3: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Sbírka na opravu kostela v Lískovci u Frýdku Místku potrvá už jen do konce června. Farnost se snaží pomocí městské sbírky Daruj FM vybrat peníze na nátěr střechy a výměnu hodin. Jak doplňuje mluvčí města Jana Musálková Jekelová, odhadované náklady jsou 400 tisíc korun. Lidé zatím na transparentní účet přispěli necelých 180 tisíc korun.
6: Hodiny na věži kostela jsou v současné době nefunkční, nefunguje ani odbíjení času. Poslední nátěr střechy a věže kostela byl proveden v roce 2015 a jeho obnovení je zásadním úkonem, který povede k zachování funkčnosti střešní krytiny.
3: Folklorním festivalem dnes ožije město Přerov. Program začne v 6 hodin odpoledne na náplavce na nábřeží protifašistických bojovníků. V sobotu se přehlídka přesune do parku Michalov. Na akci vystoupí soubory z Česka nebo Polska. Festival uzavře večerní tancování u cymbálu. Pokračuje Tomáš Barbořík z folklorního souboru Haná.
7: Páteční večerní část proběhne na takové náplavce u řeky Bečvy, kde vystoupí muzikantské uskupení MDŽ, muzikantky dámy ženy. A v sobotu v parku Michalov proběhne hlavní program s pozvanými folklorními soubory z Čech, Moravy a z Polska od Baltského moře.
4: Počasí.
3: Dopoledne bude v kraji jasno až polojasno, během dne oblačno s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a denní teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 13.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 56 z Frýdlantů nad Ostravicí do Beskyd omezují průjezd následky nehody. Za odbočkou na Čeladnou na vjezdu do Ostravice se srazilo osobní auto s nákladním. V místě opatrně v obou směrech, vypadá to na kyvadlový provoz. Dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeji od mikrofonu opět Richard Piskala. Je krátce po desáté, máme tady hodinu, ve které jako vždy budou Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Budou tady také tipy pro dnešní den. Bude tady rubrika Dvakrát měř, jednou řeš. Prostě všechny rubriky jsou na svých místech tak, jak jste na ně zvyklí. A k tomu přidáme také aktuální informace. Ty budou tentokrát z Opavy a budou se týkat obchodního domu Breda. K tomu přidáme příjemnou, věřím, že pro vás příjemnou muziku. Dalibor Janda právě teď zaspívá svůj dávný hit Oheň, voda, vítr. Bude tady také Václav Neckář, Janek Ledecký nebo Valdemar Matuška. Tak ať se

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je tady pravidelný Moravskoslezský rozhlasový kvíz a někoho už máme na lince, tak kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Blaža z Ostravy.
1: Já vás zdravím, paní Blážo. Nejprve tedy k tomu, co můžete dnes vyhrát. Je to audiokniha Koruna, kterou čte Helena Dvořáková. No a potom takový balíček Českého rozhlasu Ostrava. Tam jsou různé předměty s logem naším tedy. Takže toto je dnes ve hře. No a teď k té otázce. Dobře poslouchejte. V posledních dvou desetiletích se ve městech, ale i na vesnicích napříč Moravskoslezským krajem staly velmi populární velkoformátové malby, které se objevují na bočních fasádách domů nebo třeba na venkově v průčelí stodol a dalších staveb. Většinou jsou dílem respektovaných výtvarných umělců a často se svým námětem vztahují k místní historii nebo legendám. Tady v centru Ostravy, to asi znáte, jsou nejznámější třeba Madonna Ostravica nebo Velký skok v centru Ostravy. Známe jsou i velkoformátové malby na průčelí venkovských staveb na Havířovsku nebo Jablunkovsku. No ale teď k té dnešní otázce. Víte, jak se tyto velkoformátové malby třeba na stavbách nazývají? Chcete možnosti nebo to řeknete rovnou?
2: Určitě možnosti.
1: Je to za A mural, za B formát, anebo za C gigant. Tak co myslíte?
2: Já to zkusím za A.
1: Za A a zkoušíte dobře. Ano, je to mural. Znáte třeba v centru Ostravy některé z těch velkých kreseb nebo maleb?
2: Já jsem to viděla, nevím, ale spíš to jsem postřehla jako hlavně na těch Jižní Moravě, ty obrázky.
1: Také tam, tam to můžou být třeba různé folklorní motivy, to už jsme možná malinko jinde, ale nevadí, vy jste prostě dneska vyhrála. Já vám gratuluji a zůstaňte ještě na lince. Děkuju.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním hostem bude zakladatelka havířovského sportovního klubu Maniak Aerobic Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela. Více napoví rozhovor Ivy Piskalové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Kam dnes vyrazit, tak už za chvíli pro vás budeme mít v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava několik tipů. Bude to třeba na muzejní noc do Rýmařova nebo na divadelní dílnu do Nového Jičína. Více už za chvíli.

0: Za 2 minuty bude 10:30 dopoledne, máme tady pro vás tipy pro dnešní den ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Koncert za oponou, tak to je pozvánka do Městského divadla v Bruntále. Vystoupí jesenická kapela Zakázané sny a koncert začíná v 19 hodin. Kapela Zakázané sny hraje alternativní rock. Naším krajem prochází, řekněme, vlna muzejních nocí, v některých městech už muzejní noc byla, v některých teprve bude a v Rýmařově. Tam budou mít muzejní noc právě dnes. Program v Rýmařově začne v 18 hodin podvečerní komentovanou procházkou městem nazvanou Co dům dal, aneb příběhy rýmařovských domů. Vychází se od muzea, no a těšit se můžete na autentické postavy z přelomu 19. a 20. století, které odhalí příběhy z dávných časů. V 19 hodin potom začne v muzeu v Rýmařově přednáška historika Filipa Vrobela o Ferdinandu Bartákovi, odbojáři a prvním českém učiteli v Rýmařově. No a od 20:30 vás pak muzejníci provedou expozicí a seznámí s budováním muzejní sbírky. Tak to jsme se v Rýmařově zastavili trošku podrobněji. Teď ještě do dalších 2 měst, alespoň rychle. Galerie v kulturním domě Radost v Havířově hostí až do 18. června výstavu ručních prací seniorů 5 měst. No a k vidění je od 10 do 18 hodin. A ještě Městské kulturní středisko Nový Jičín to zve na divadelní dílnu pro děti i dospělé. 2denní přehlídka plná divadla, humoru i pohádkových dobrodružství nabídne program v jedinečném prostředí kamenného divadla Skalky. Historie tohoto kamenného divadla sahá až do roku 1929. Páteční večer patří dospělému publiku, tedy dnešek. Sobota pak bude pohádková, začíná se v 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Už zítra dopoledne se v Opavě otevírá Breda Point, multifunkční prostor v přízemí meziválečné architektonické legendy obchodního domu Breda. Nabídne kulturu, setkávání i kapku nostalgie. Informace budou tedy o Opavě, ale přímo ve studiu vítám reportérku Natálii Janiškovou, která zjišťovala podrobnosti. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Já jsem se byla přímo do Breda Pointu podívat ještě před jeho otevřením. Je v přízemí bývalého obchodního domu, vchází se v hlavním vstupem a ta místnost je opravdu velká, protože jde přímo o tu část budovy, která je podél ulice U Jaktařské brány. Jsou tam ta velká okna, která kdysi sloužila jako výlohy a v poslední době byla zabedněná.
0: Jak to teď vevnitř vypadá?
1: Když člověk vejde dovnitř, tak je ten prostor čistý, bíle vymalovaný. Hned na začátku vznikl nový bar a posezení a pak dál je velká plocha, která pojme až 200 lidí. Už teď se opavské kulturní organizaci plní diář, lidé mají zájem o pronájem a pořádání kulturních večerů, pokračuje ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
2: My jsme už v loňském roce zahájili kampaň Zaplň Bredu, která vlastně měla aktivovat zájemce právě o tady tento prostor a jsme velmi rádi, že těch zájemců se opravdu sešlo několik desítek a ten zájem je především tedy od toho podzimního období, kdy máme opravdu ty pronájmy tady už jako ve velkém.
1: Vznikla tady i chodba, která je polepená velkou grafikou a ta znázorňuje časovou linku toho, jaká je historie bývalého obchodního domu Breda a Weinstein, ale taky to, jak to bude s Bredou dál. Lidé se kvůli bezpečnosti bohužel nedostanou do toho proslulého prostoru s kopulí. Podle ředitelky Evy Týlové budou moct ale aspoň nakouknout.
2: Breda má svoji ikonickou část a to je ta část pod kopulí, která teď prochází rekonstrukcí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňuje. Budou, ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, ze kterého se to vlastně všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru pod tou kopulí teď aktuálně děje.
0: Co vlastně čeká na lidi, kteří zítra dorazí na slavnostní otevření?
1: Dveře se zítra otevřou už o 8:30 ráno a to slavnostní zahájení Breda Pointu bude v 9 hodin. Od 10 hodin pak budou architekti prezentovat návrhy budoucí Bredy, což pak ještě jednou zopakují odpoledne. Lidé mohou dorazit také na přednášku Skrytá tajemství Bredy historika Václava Hájka nebo na neformální diskuzi s projektovým týmem. Celý den bude hrát hudba a celá akce skončí ve 22 hodin. Já ještě doplním, že Breda Point bude fungovat po celou dobu, co se bude připravovat rozsáhlá rekonstrukce a potom zanikne. Kdy se budova otevře po přestavbě, zatím není jasné, mají tam ale vzniknout kancelář prostory nebo restaurace na střešní terase, říká Eva Týlová.
2: My opravdu píšeme nový příběh Bredy a ten prostor bude sloužit veřejnosti. Vždycky zdůrazňujeme, že nevytváříme další nové obchodní nákupní centrum. Bude se tady například přemisťovat loutkové divadlo. Je myšlenka taková, aby se tady prodávaly, byly tady obchůdky hlavně s regionálními produkty, aby tady byli hlavně místní, třeba i designéři, kteří vytváří nějaké své díla.
1: Obchodní dům Breda patří městu od roku 2022, kdy ho koupilo od insolvenčního správce.
0: Říká Natálie Janišková, my jsme se tady ještě během písničky před chvilkou zpíval Elton John dlouhou písničku. Stihli jsme si říct, že vlastně pamatujeme ještě v provozu oba ten obchodní dům Breda, i když každý z trošku jiného období, ale přece jenom jedno to mělo společné v tom prostoru s tou kupolí, jak bylo řečeno, ikonickém nebo legendárním. Tam bývala jedna věc.
1: Byl tam krásný, vysoký vánoční strom a pod ním obří vánoční dárky.
0: A úplně stejně to bylo i v těch 80. letech, které třeba pamatuji já, kdy byl obchodní dům Breda ještě v provozu vlastně celý, kompletní, s těmi obchody tehdy, ale také vánočním stromem. Samozřejmě ne celoročně, ale on tam prostě byl naprosto dominantní, tam když jste vešli do toho prostoru, který je přes několik pater, nevím přesně kolik do té kopule, tak tam byl vždycky obrovský strom. Tak snad obchodní dům Breda tedy zase bude otevřen a bude sloužit veřejnosti někdy. Tak děkujeme za informace, to byla Natálie Janišková. Naslyšenou.
1: Pěkné dopoledne, naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: už je chováte na maso, jako mazlíky, pro účel prodeje či šlechtění, vyžadují od nás spoustu péče. Řeč je o králících a právě o své zkušenosti s jejich chovem se s námi v naší další rozhlasové poradně podělí Gustav Pilch z Třinecké organizace Svazu českých chovatelů. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsou 11:03. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít už za chvilku tradiční seriál Dvakrát měř, jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme třeba na to, jaká bylinka se hodí třeba na grilování masa, ryb anebo brambor.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Minule jsme se zaměřili na bylinky vysázené na slunném místě v blízkosti vaší pergoly nebo místa, kde trávíte volné chvíle na zahradě, to abyste mohli při grilování v létě jednoduše využít tu bylinku, která se vám zrovna hodí. A teď která to je? Na maso a ryby doporučují odborníci určitě saturejku a rozmarín. Na zeleninové saláty určitě použijte bazalku. Brambory pečené ochuťte petrželkou, rozmarínem a majoránkou. A na osvěžující nápoj pěstujte mátu. U zahradníků je k dispozici mnoho druhů, které jsou opravdu aktivní a voňavé. Máta žvíkačková, mochito, fíková, zázvorová, čokoládová, jahodová, pomerančová, jablečná a i ananasová. Do 2-litrové láhve čisté vody vložíte na půl hodiny několik dlouhých výhonků máty, například čokoládové, a osvěžující nápoj vás opravdu povzbudí a osvěží. No a pro nás kutily, co vodu nepijeme, je určitě použitelné vychlazené pivečko. Zdraví vás kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Taky nás tří.
1: Divokej byl a malování, které právě doznělo. V Bohumíně chystají ocelácký triatlon. Dorazí tam stovky závodníků, bude to zítra a budou s ním souviset také některá dopravní omezení. Tak si poslechněte podrobnosti už za 3 minuty ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás bude mít Milan Glista.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Počet obyvatel Česka za letošní první čtvrtletí kvůli nízké porodnosti klesl o necelých 20 tisíc. O víkendu se změní jízdní řády některých regionálních vlaků. Úpravy budou platit až do prosince. V Bohumíně se chystá ocelácký triatlon. Dorazí stovky závodníků. V kraji dnes bude jasno až polojasno, později oblačno s přeháňkami a do 20 stupňů. Zprávy a Milan Glista. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc nově narozených dětí, ale jen 17,5 tisíce. Porodnost v Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl taky větší počet těch, kdo se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozí. Okresní soud v Přerově otevřel ve čtvrtek případ krádeže kabelů u Jezernice. Kvůli ní na páteřní železniční trati dočasně nemohly jezdit vlaky. Škodu dva vlakoví dopravci a správa železnic dohromady vyčíslili na zhruba 2,5 milionu korun. Z krádeže se u soudu zpovídají tři muži. Policejní hlídka je zadržela nedaleko místa činu.
2: Jednání obžalovaných bylo podle státního zástupce Petra Klimeše společensky nebezpečné a škodlivé.
3: Opravdu se jednalo o zásadní, důležité traťové zabezpečovací zařízení a hlavní železniční trati, to znamená Ostrava, Olomouc, a ta míra ohrožení dle mého názoru byla vysoká.
2: Všichni tři muži se přiznali, nejmladšího z nich obhajuje Petr Kocur.
4: Co do viny, není žádná obhajoba, no a co do trestu, tak věříme, že trest bude podmínečně odložen, že splňuje předpoklady pro podmínku.
2: Jednání soudu bude pokračovat 2. července. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Už zítra obsadí Bohumínské Vrbické jezero ocelácký triatlon. Na start se postaví zhruba 300 závodníků, včetně dětí, a areál čeká celodenní sportovní program s plaváním, cyklistikou a během. Závod přinese také dopravní omezení, říká mluvčí Bohumínské radnice Jana Končítková.
5: Řidiči musí v sobotu popolední počítat s krátkodobým omezením mezi Vrbicí a Pudlovem. Od 12. do 14. hodiny bude pro veškerou dopravu zcela uzavřena Ostravská ulice v úseku od kruhového objezdu na sjezdu z dálnice D1 až po železniční přejezd v Pudlově.
1: Počasí.
0: V kraji dnes bude jasno až polojasno, během dne oblačno, s možností slabých přeháněk, zejména na horách. Později odpoledne a večer další přibývání oblačnosti. Denní teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Kunčicích v Rudné ulici u bývalé Nové huti se od rána tvoří zhruba kilometrová kolona. Teď jen ve směru z Havířova, vepředu je omezení, v místě se zdržíte 5 až 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. K
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám i nadále přeje Richard Piskala. Startujeme hodinu, ve které máme pro vás každý den nějakého hosta. Tím dnešním pátečním hostem bude zakladatelka úspěšného havířovského sportovního klubu Maniak Aerobik Ivana Hlubinková-Kožmínová. Řeč ale bude také o její nejnovější knize s názvem Nářek ženy, ve které zaznamenala osobní zkušenost s péčí o onkologicky nemocného manžela, který nemoci nakonec podlehl. K poslechu zve Iva Piskalová a slibuje, že to nebude jenom smutné povídání.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemné dopoledne, od mikrofonu přeje Iva Piskalová a příjemné dopoledne přeji také hostu, který přijala mé pozvání, paní Ivana Hlubinková-Kožmínová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vás chtěla pozvat už strašně dávno, protože jsem vždycky zachytila někde úspěchy vašeho maniak aerobik klubu, jako, ať už jsou to dětičky, ať už jsou to dospělí. Prostě jsem si říkala, ta paní tomu dává celé své srdce. A pořád jsem to nějak odkládala, až jsem narazila na to, že jste se vlastně stala spisovatelkou. Takže těch témat máme neurekom.
2: Výborně. Nevím, kolik máme času.
1: No ne, tak já asi začnu toho aerobiku. Je to 30 let, co ho tam vedete, že?
2: 30 let neoficiálně, to bylo loni dokonce, a oficiálně 26 let, co jsem založila klub, protože jsem měla malou dceru a říkala jsem si, aerobik bude to nejlepší.
1: Fakt? Mm-hmm. Takže jste začala tím, že jste jako po večerech nechala dceru doma manželovi a šla jste si zacvičit jako cvičitelka.
2: Ano, dceru a syna, vypadalo to tak, že děti, doteď na to vzpomínám, si lehly na dveře a maminko, nechoď nikam, buď doma, buď doma. Mm-hmm. Myslím si, že i oni si na to vzpomínají, ale s humorem.
1: No a jak se stalo, že jste z toho pak udělala vlastně povolání své?
2: No, protože už toho bylo tolik, že se to nedalo kombinovat s běžnou prací. Mm-hmm. A tak jsem si řekla, zkusím to, bude to na rok, na 5 let. No, je to 30 let.
1: A rozrůstalo se to teda, nebo ten strom byl od začátku tak košatý?
2: Já bych řekla, že tam je to trošičku jiný, protože aerobik vznikl vlastně v době, nebo se přišel do republiky v té době, kdy ho Olinka Šípková začala propagovat. Takže všechny ženy chtěly mít zakrojené dresiky do zadku a všichni chtěli závodit a cvičit. Takže já jsem na začátku ku podivu měla nejvíce děti. To já jsem měla možná, nebo my jsme měli v klubu kolem třeba 200, přes 200 dětí, a ono ale mezi náma v tu dobu nic jiného moc nebylo.
1: Takže to vlastně bylo to gro,
2: ano.
1: Žádné pilates, nic takového, když se bavíme teda o tom 96. řekněme roku, tak ani zumba, ani nic, ne. A vy jste teda si jela jako cvičitelka,
2: ano,
1: těch dětiček,
2: ano,
1: a přijímala jste jako postupně další a další?
2: No, já jsem začala jako ženská, potom jako cvičitelka pro ženské, potom jsem teda začala dělat něco pro děti, protože jsem si říkala, ty maminy chodí, líbí se jim to, dětem se to bude líbit taky. Mm-hmm. Takže jako to tak bylo propojené, nemůžu říct, že bych tohle dělala záměrně nebo tohle. Já jsem to milovala odmala a tatínek mi vždycky říkal, to tě živit nebude, dělej něco jiného.
1: A stihla jste mu říct, že vás to živí?
2: No, stihla.
1: Jo, tak potom vzal zpátky, jo?
2: Nevzal, on nebyl takovej, ale viděl to.
1: Ale viděl, jak kvetete, protože těch úspěchů byly miliony, těch medailí, to já nevím, vejde se to na jednu stěnu, co ty vaši svěřenci různě přivážejí?
2: Víte co, já to nepočítám, a kdyby se mi někdo zeptal, tak já vůbec netuším, kolik máme medailí, protože prostě je jich hodně.
1: Desítky, stovky.
2: No, já jako netroufnu si, opravdu si netroufnu říct, protože vždycky máte věkové kategorie, když jdete s každou věkovou kategorií na závody, tak vlastně každá bojuje o tu medaili.
1: A když ji přiveze, tak...
2: No, tak je to radost.
1: Je to
2: veliká
1: radost. No, já jsem tady to pilates řekla záměrně, protože pokud se nepletu, tak tomu se pořád jako aktivně věnujete.
2: Já nedělám přímo pilates, ale já dělám fitness jogu. Jo, protože já se přiznám, že když jsem se dívala na moje lektorky, co cvičí v našem klubu pilates, tak jsem si říkala, jako to bych dala s prstem v nose, to je nuda. Pak jsem si šla zacvičit, zjistila jsem, že to teda opravdu není, že bych to nedala tak dobře jako oni.
1: Aha.
2: A pak jsem hledala jakoby něco, co by se mi líbilo, co by mě trošičku už i k mému věku bavilo, ale prostě abych to zvládla, abych se nestrapňovala, a našla jsem prostě fitness jogu a tu miluju.
1: Fitness yoga. Já si to snažím jako, jo, jak vždycky se začíná v joze, čím se začíná, jak se tam dá do toho.
2: Víte
1: fitness?
2: Co, to je jednoduchý, začíná se jakoby v normální joze, no. To znamená pozdrav slunci a tak dále, samozřejmě, ale ta fitness yoga je v tom, že se tam dávají jakoby i silové prvky, to znamená, jsou tam kliky v pomalém tempu, nebojte. Já vždycky říkám, dělejte, co zvládnete.
1: Posluchači teď neviděli mé oči, ale vy ano. Takže i kliky, ano, ano.
2: Například,
1: jo,
2: například.
1: Jo, já asi mohu říct si váš věk, vy se tím jako netajíte, ne? Úplně.
2: Ne. Já to beru tak, že prostě poslední roky jsou ty nejkrásnější.
1: Takže na podzim oslavíte...
2: 60, krásných 60.
1: Já jenom, že jste tady prostě trošku se dotkla toho věku a tak dále. Takže, milí posluchači, opravdu další důkaz, že věk je jenom číslo, paní Ivana Hlubinková-Kožmínová. Vás teda přesvědčuje o tom, že aktivit, tam sportovním se věnuje. I jak už jsem naznačila, přesto, že jí teď pohltilo psaní knížek.

0: Dnes je mým hostem žena, která byla několikrát oceněná jako sportovkyně Havířova, kde žije. Já nevím, moc krát, paní Ivanko.
1: Dostkrát. Nejenom já, ale samozřejmě i lektorky a týmy, děti za své úspěchy. No, protože dělám sport, jakoby, kde je hodně dětí, masový, že to tak přeženu a každý si zaslouží být oceněný.
0: Dobře. Tak paní Ivana Hlubinková a Kužmínová, budeme k tomu dodávat tedy jméno, tak se věnuje opravdu sportovnímu dění v Havířově. Já myslím, že tam není člověk, který by nevěděl, že je něco jako aerobik maniak. Ví to?
1: Tak dřív to tak bylo, teď už ne. Teď je tam hromada i taneční kluby úspěšné, sportovní různá atletika. Takže když já jsem začínala, ty děti neměly až tak kam jít. Především holky. Jasně. A teď už je jako, ale
0: pořád máte to svoje jádro.
1: To asi jo, to určitě.
0: A ti, kteří vědí, že jste prostě nálepka kvality a ví, že když děti k vám budou chodit, tak prostě jsou v dobrých rukou.
1: Doufám.
0: Vybíráte si lektorky. Určitě. Máte dneska?
1: Trenérek mám asi 8, protože mám
0: samozřejmě... A to jsou odchovankyně?
1: To jsou odchovankyně, všechny.
0: To je to nejlepší, že?
1: Je.
0: Ale já jsem tady teď polila vodou nechtíc knihu, ale tak se jí omlouvám tímto, protože ona včera dostala vlastně alkohol na
1: sebe.
0: Ano,
1: včera byla polita bohemkou.
0: Byla polita bohemkou, ale ta kniha je teď, ale vlastně já se musím vrátit do doby, kdy vznikla první, která tady není na stole, taková veselá, hravá. Co tehdy se stalo, že jste začala psát knížku Rande jak cip? Teď to je titulek.
1: Tak to je u nás. Neberu jako nějakou zprostěrnu, zoufalky a nebrande jak cip. Já si myslím, že hromada lidí v covidu se nudila, nevěděla, co má dělat. A já jsem prostě začala z nudy psát příběhy mých kamarádek a teď jsem jim to posílala. Říkám, to si přečti. Oni, jo, dobrý. A když už jsem mi poslala jako třeba 5., 6., mi říkají, už nás neštví, dej to do knihy, vydej to a my si to pak přečteme a koupíme. Takže no, ale jsem tak udělala.
0: Jako, jasně, vybavuju si, že jste tak začala psát, takže vás to psaní muselo tíhnout už jako třeba na studiích, nebo...
1: Já jsem na základní škole už psala, si tak nějak vzpomněla, že jsem psala do nějaké soutěže, nějakou povídku, nebo nevím co, o mamince, tímto ji zdravím, jestli můžu, povídku o mamince a vyhrála jsem nějakou soutěž a vydali mi to v novinách, ale člověk tak nějak zapomene. Takže jo, mě to bavilo tak, jak mě baví ohromně číst.
0: Tak jasně, ale přece jenom napsat něco, co někdo si přečte, pochválí to, vydat to knižně, to je strašně moc jako dlouhý proces, jako u těch zoufalek to bylo takové lehké, teda jo, to šlo samo, prostě ano. To, co vám kamarádky navyprávěly.
1: Tam bylo jako nejvtipnější to, že když jsem to vydala a lidi to dostali do ruky, tak teďka říkali, a to je kdo? A tohle je Lucka, to seš ty? Já říkám, ne, to prostě jako si musíte domyslet, ale jsou tam i vymyšlené věci, takže... A to bylo takové to nejvtipnější, jo? Že pak se na sebe dívali podezřívavě, kdo je co.
0: Aha, takže vy jste opravdu, jako jména jste jim ale nedala.
1: Ne,
0: to byl román prostě.
1: No ano, takový velmi lehký.
0: Velmi lehký román, velmi který lehký. Měl za úkol v tom covidu, jakoby po covidovém období 23, jste to myslím?
1: Ano, 23.
0: Aby tak nějak jako jste, a to jste ano. Si už tehdy vydala sama?
1: Já jsem to vydala v Pointě, což je vlastně nakladatelství, které pomáhá začínajícím spisovatelům, což je taková legrační v mém věku, ale ano. A oni tam pomáhají s tím, že se vyberou peníze, vydají to, dodají to vlastně do knižních domů a postarají se o to, takže tak asi.
0: Sní to tak jednoduše, ale není. Vůbec jako, no přesně tak, vím, jak od spisovatelek, které tady v regionu máme výborné, které prostě mají teda ty velké nakladatelské domy už třeba za svými zády, ale jenom přesvědčit tady takové malé nakladatelství, že si to někdo koupí, tu knížku v dnešní době.
1: Tak já zase mám výhodu v tom, když to vezmu zpětně, že mám hromadu kamarádů a lidí, kteří mě znají. Takže když jsem to hodila jako do povědomí, že se to prodává, že to bude, tak si to koupili vlastně kamarádky z Prahy, z Brna. On ten aerobní svět a těch lidí, co jsem měla kolem sebe, je hodně. Ale potom se to dostalo na ty pulty a taky jsem měla ohlasy vlastně od cizích lidí. A jediné, co k tomu můžu říct, takže tím, že jsem tady z toho našeho kraje, tak pan redaktor, jak mi to jako by kontroloval tu knihu, tak mi napsala, musí to být tak sprosté. A já jsem tak seděla večer a teď jsem začala měnit ty slovíčka za ty slušný a pak jsem se dívala a říkám, to není ono. Tak jsem to vrátila, napsala jsem mu, promiňte, musí.
0: Ivana Hlubinková Kožmírová, já se omlouvám, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Teď se hodně smějeme, ale já se bojím, že za chvilku se smát nebudeme. Udělám všechno pro to, abychom se i smáli u té knihy, kterou jsem před chvílí polila a která moc veselá není.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: do této chvíle jsem si s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Ivanou Hlubinkovou Kožmínovou jako povídala tak, řekněme, lehce, humorně, veselé, protože jsme si povídali o zoufalkách, o aerobiku a tak. Já se pokusím, abych i teď byla veselá, ale název už samotný vaší knížky, kterou, jak jsme naznačili, jste pokřtila nářek ženy, je jasný. Tam se moc jako nesmějou ti hlavní aktéři.
1: Moc ne, ale taky občas.
0: Taky občas. Mm-hmm. Tu knížku jste napsala z mnoha důvodů. Jednak, abyste se vypsala ze svých pocitů, které jste prožila, ale taky proto, abyste pomohla druhým. A to je pro mě jako hodně zajímavý a důležitý prvek. Začala jste psát vlastně 2 týdny po smrti muže svého.
1: Ano.
0: Vy jste se na tu smrt sice připravovala nějakým způsobem?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne.
0: I když lékaři řekli, že...
1: Já si myslím, že to je taková ta fáze, kterou lidi prostě nejsou schopni přijmout.
0: Ne. Karcinom slinivky je stále jako věc, která se velmi těžko zvládá. A přesto, když jste, vy jste byla s mužem určitě, co to šlo, prostě jste a řešili jste věci, třeba bavili jste se o tom, že byste tohle to udělala, abyste kamarádkám, o kterých jste psala v zoufalkách třeba a které?
1: Ne,
0: vůbec.
1: My jsme věděli tu diagnózu, problém byl v tom, že zpětně si uvědomuju, manžel se o ní prostě nebavil. My jsme to přijali, my jsme jezdili na léčbu, na ozařování, na chemoterapie, to ano, ale já nevím, jestli on si připustil to, že umírá. Já to nevím doteď, neřekl to.
0: Takže zachovával pořád tu mužnou
1: jo.
0: Tvář a tvář, jakože žili jste, prostě co to šlo,
1: ano.
0: Tak jste žili naplno, vy jste chodila cvičit.
1: I. Omezila jsem hodně jo. V tu dobu, jako samozřejmě, svoje činnosti.
0: Ono se říká u této diagnózy, že je to otázka opravdu měsíců od stanovení do konečné fáze. U vás to bylo kolik, 4 roku? Víc?
1: U nás to bylo 11 měsíců, takže úplně úžasný, protože manžel měl tu výhodu, že měl fantastického zaměstnavatele a protože tam dělal, nebo pracoval 25 let, tak oni řekli, my vám zaplatíme léčbu a prostě prodloužili život jakoby velmi kvalitně, nádherně, takže tam byla i fáze.
0: To je úžasné.
1: Po 4 měsících, kdy doktor říkal, protože to bylo v Brně na Žluťáku, tak pan doktor říkal, vy jste zdravej a já si vás budu vozit po kongresech a já vás budu ukazovat. Takže jsme byli všichni happy. To byly jedny z nejhezčích Vánoc v tu dobu. No a pak to šlo do kytek postupně.
0: Ale celý ten průběh té nemoci vlastně jste neprožívali v nějaké úplně totální, vy ano, vnitřně, ale jak naznačujete, tak váš muž se snažil teda vás netrápit.
1: Určitě. On se snažil pracovat, co to šlo, že byl velmi pracovitý člověk. A já nevím, co víc k tomu říct, prostě snažili jsme se žít normální, pěkný život do konce. A já jsem si možná, až to přišlo třeba, nevím, 3-4 dny před koncem si řekla, tak a je to tady.
0: To jste vypoznala, nebo vám to spíš řekli zdravotníci?
1: Ne, to bylo poznat.
0: Opravdu? Mm-hmm. Vy jste využila třeba služeb mobilního hospicu?
1: Právě to je část knihy, protože jsme se, neže nechali ukecat, nabídli nám to vlastně na Žluťáku v Brně, ať využijeme hospic svatého Martina z Blanska. To jsme říkali, jo, jako fajn. Teďka samozřejmě prvotní šok byl ten, kdy oni přijeli a říkali, no ale my máme paliativní léčbu o umírající. Podotýkám, že to bylo měsíc před smrti. A já jsem říkal, ne, to jste si něco vymysleli, to není pravda.
0: To slovo umírající nemuseli dodávat. No.
1: A oni ne, my to tak říkáme, aby všichni byli připraveni.
0: Aha.
1: Tak jsem to šla rozdychat a asi jsem to zapomněla, nebo ne zapomněla samozřejmě, ale vytěsnila. S tím se nedá žít. No ale nicméně chci říct, že pozorovat byť měsíc práci lidí z Charity je prostě něco úžasného. To jsou skvělí lidi, fantastický, ať už vezmu prostě sestřičky, lékaře, psychologi, byli tam vlastně lidi i z církve, všecko. No, bylo super. Super to bylo.
0: Ale nebyl to nakonec tady ten blanecký?
1: Byl. Manžel bydlel. My jsme bydleli odděleně. Říkám to špatně. My jsme se brali pozdě v 50 letech. A prostě jsme si říkali do důchodu, prostě budeme dělat každý svou práci, ano. Protože jsme ji milovali a pak se sestěhujeme.
0: Jasně, takže prostě, se navštěvovali.
1: Ano, takže to bylo neustále takové jako romantické manželství.
0: Nářek k ženy, tak to je tedy kniha, o které si ještě s mým dnešním hostem paní Ivanou Hlubinkovou Kožmínovou budu povídat, ale také i o knize, kterou se chystá vydat za nedlouho. To bude v pořadí už třetí.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: knihkupectvích by se měla objevit kniha s názvem Nářek ženy. Její autorka paní Ivana Hlubinková-Kožmínová je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava a ona říká ne, ne, ne.
1: Já říkám ne, ne, ne, ona už v knihkupectvích je, protože křest knihy se dělá vždycky, až je jako mezi určitým množství lidí, aby ty, co přijdou na křest.
0: Aby věděli, o co ano, jdou, jasně. Takže reakce tedy první z těch knihkupců.
1: Prodává se, což mám velkou radost a reakce jsou takové, jak jsem čekala. Jsou lidi, kteří to vezmou a nechcou to číst, protože chcou zapomenout na stresy současného života, i když co si budem povídat, co je stres. Ale potom jsou lidi, kteří si prošli čímkoliv, jakýmkoliv problémem a může to být rozvod, může to být, nevím, rozhádání se s rodinou, může to být úmrtí v rodině a všichni si tam něco najdou. A já jsem udělala takovou vyčuranou, nevím, jestli se to nevystřihne, vyčuranou věc a dala jsem nakonec knihy kontakt na sebe a napsala jsem lidem, že každému, kdo mi napíše, odpovím.
0: A to je ta rovina, o které já jsem před chvílí vlastně mluvila, že jste se rozhodla vlastně stát se jakousi terapeutkou nebo pomocnicí, rádkyní, vrbou ženám, které byly ve stejné situaci jako vy. A že s nimi budete ochotně, protože co si budem, sdílení je velká pomoc.
1: Je. Protože já jsem to viděla sama na sobě, že já jsem to neříkala, takže to vidělo jenom pár mých nejbližších. Já neumím právě moc pouštět emoce na povrch, i když to nevypadá, nebo takové ty nejhlubší emoce. A takže to věděli mi nejbližší a potom jsem to teda napsala veřejně, aby to lidi věděli a neptali se mě, ale nevěděli, co mají dělat, jak se mají chovat. Jo? A já si myslím, že to je takový problém právě současnosti, že lidi jsou odtrženi od smrti. Hmm. To jsem včera zrovna na křtu vykládala, že já, když jsem byla malé dítě, umřel mi dědeček, tak bylo úplně normální, že ta rakev s neboštíkem ležela v domečku na vesnici, byla otevřená. My jsme kolem toho chodili jako děti a přišlo nám to úplně normální. Jsem se včera smála, maminka teda taky koulala očima, že jsme kolem toho chodili, mě bylo 6 let a jsem říkala, jsem se dívala do té rakve a skoro bych tam i sáhla jako dítě. Bylo to normální, zavřít rakev a jít se rozloučit na hřbitov. A ty lidi umírali doma, bylo to normální. A teď to normální není a proto i lidi neví, jak se chovat, jak reagovat. A nemyslí to zle, oni neví.
0: Vy jste taky zažila určitě po smrti manžela, že někteří lidé nevěděli, jestli vám mají napsat nebo mají vás pozvat na kafe?
1: Napsalo mi hodně lidí, to tam je taky, to bych řekla, že je nejsilnější kapitola. Ale nevěděli asi.
0: Ale asi to nemůžeme zazlívat, protože
1: určitě
0: nejbližší
1: ne.
0: Kamarádky asi ano, ty věděli, že potřebujete společnost,
1: ano.
0: Že chcete být s lidmi a ty věděli, že prostě se musí žít dál.
1: Jako, ano,
0: protože
1: ano.
0: Jste říkala, bude vám 60, takže vás rodina jako potřebuje funkční.
1: Ano, ano, vnoučátka úžasný, dcera, syn, je
0: takže
1: to tak.
0: Ten motiv, který žene toho člověka po ztrátě toho partnera dál, je to
1: ano,
0: tak?
1: Ano, je to, jak říkáte, přesně.
0: A vy jste se přesto rozhodla, kniha teda je pár dnů venku. Kdy jste psala teda tu politickou satiru, která vyjde 19. června? Jak jste to jako do sebe?
1: Já jsem ji měla rozepsanou.
0: Už?
1: Ano, ano. Mm-hmm. Protože jsem se pohybovala nějakou dobu v politice komunální a jsem si říkala, když tam bylo tolik vtipných zážitků neuvěřitelných, tak jsem to začala psát, ale pak přišlo to, co přišlo, tak jsem to odložila. A pak jsem si říkala, pojď do toho, dopiš to. No a bude brzo na pultech.
0: Tam nebude Nářek v titulku určitě?
1: Tam rozhodně nebude. Tam nebude Nářek, jmenuje se to Příběh záporáka a neb Proč volíme voli. A kamarádka včera mi říká, oni tě budou žalovat. A já říkám, nebudou mě žalovat, to je prostě můj pohled na to.
0: Napsala je to příběh, jsem, ne? Jako
1: je to příběh, je to román, je to román. Samozřejmě pár věcí, které
0: jsou tam. Kdo chce, tak se najde.
1: Ale já zase tvrdím, že kdo se tam najde a přizná to, tak nevím teda. Já bych to na jeho místě neudělala.
0: Dobře, uvidíme. Vím, že máte v plánu i knihu pro děti, že byste ráda
1: ano.
0: Dala ven. Takže nakonec z majitelky aerobikového klubu bude spisovatelka jenom?
1: Jak jsme se bavili, máme nějaký roky, i když jsme mladé děvčata, ale Já si myslím, že máme obě dvě a určitě i mnoho lidí velkou výhodu v tom, že děláme to, co milujeme.
0: Moc
1: teď musím říct já, že paní Iva kýve hlavou, ano, je to tak.
0: Já se tady cítím opravdu vždycky moc dobře a když mám takového hosta, jako je Ivana Hlubinková-Kožmínová, tak se tady cítím úplně báječně a věřím, že i vy jste se cítili, milí posluchači, u rozhlasových přijímačů stejně tak. Moc vám děkuju a hodně štěstí.
1: Já děkuji a mějte se krásně.
0: Loučí se Iva Piskalová, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Skupina Turbo a písnička Hráč, která doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Po 12. hodině tady bude pravidelná hudební pošta. Ano, také dnes samozřejmě budeme hrát vašim oslavencům písničky, které pro ně vyberete. Po 13. hodině to pak bude pravidelný páteční pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajtamlovou. Dnešní téma Popraskaná kůže. Tak vám přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na opavskou radnici přišla žádost o vyhlášení místního referenda. V Česku letos zatím zbankrotovalo nejvíce firem od roku 2017. Razová na Bruntálsku má novou čistírnu odpadních vod. Odpoledne bude většinou oblačno s teplotami do 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
2: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje. Projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. To je nejvíce od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, naopak nejméně v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu více než loni. Razová na Bruntálsku dokončila stavbu nové čistírny odpadních vod. Staré zařízení bylo už ve špatném stavu. Nová čistírna je postavená jako rodinný dům. Vedení obce chtělo, aby zapadla do vesnického rázu okolních domů, říká tamní nezávislý starosta Ivan Féherváry. Čistírna je teď ve zkušebním provozu, který potrvá rok.
3: Investice na opravu staré by byla větší než postavit novou. Stará čistírna mohla kdykoliv se stát havárie a byla by už svým způsobem, nechci říct neopravitelná, ale za spoustu peněz. To znamená, co je nové, funguje a když je něco v havarijním stavu, tak nevíte, když se co může pokazit.
0: Město Odry dnes pořádá 21. ročník oderských dnů. V areálu dělnického domu vystoupí kapely a pro děti jsou připraveny kolotoče a tvůrčí dílny. Program pokračuje i zítra, dodává mluvčí Oder Lucie Kaspříková.
4: V rámci doprovodného programu se vždy snažíme představit i různé spolky, které ve městě působí, tak aby vytvořili program pro děti, různé tvůrčí dílničky. Stejně tak se prezentuje městská nemocnice, která zase oslovuje starší obyvatele, mohou si nechat na místě měřit hladinu cukru v krvi, kyslíku, tlaku.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, výjimečně se může objevit přehánka. Večer od západu další přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty do 20 stupňů. V noci čekejte zataženou oblohu a od západu občasný déšť. Nejnižší noční teploty mezi 13 a 9 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude zpočátku zataženo s občasným deštěm, během dne pak proměnlivá oblačnost s přehánkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Rýmařově na náměstí Míru havarovalo osobní auto. S opatrností je místo průjezdné. A s uzavírkou počítejte v Ostravě, konkrétně v ulici Škrobálkova, a to kvůli požáru. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. To vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Startujeme hudební poštu. Jako vždy můžete volat k nám do studia na číslo 59 611 22 66. Upozorňuji, uprostřed je tam 22. Ne 33. Občas nám totiž i na tomto čísle, které ale nevede momentálně k nám do studia, tak nám tam zvoní telefony v době hudební pošty, tak zkontrolujte si, co máte v předvolbách. 59 611 22 66. Samozřejmě jako vždy můžete vybírat písničky a posílat svým oslavencům. Volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště vítám paní Táňu z Nové Bělé. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Richarde. Tady Táňa. Zdravím vás a posluchače rádia. Dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku pro našeho spolužáka, inženýra Antonína Slepánka ze Zašové, který zítra slaví svůj svátek a v pondělí slaví jeho manželka Anička své narozeniny. Milí oslavenci, všechno nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví vám přeje dcera Lenka, vnoučata Dominika a Viktorie a spolužačka Táňa. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou. Díky.
1: Mějte se krásně také vy, paní Táňo, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Pramínek vlasů, slavná písnička Jiřího Suchého, který také zpíval v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď je na lince pan Karel z Lubna. Dobrý den.
1: Ještě jednou hezké pozdravení pro vás, pane Richarde, od Karla z Lubna a také pro všechny posluchače. Dnes bychom chtěli popřát ke kulatým narozeninám Helence Holubové do Starý Hamr. Helenko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání, hodně radosti, malo starosti, ať se ve všem daří. A hlavně to zdraví. Přeje bratr Karel a Věrka. Vám, pane Richarde, děkuji za vybraní písničky a všem přeji hezký den, který dneska se ukazuje, že bude asi.
0: Tak vám přeji také pěkný den, pane Karle, mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
2: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava vždy tak trochu putujeme po celém našem kraji, stejně tak tomu je i dnes a míříme právě teď do Třince, kam zdravím paní Jarmilu. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Richarde, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Frenštátu pod Radhoštěm, kde své krásné narozeniny slaví paní Jana Bordovská. Milá Jani, krásné narozeniny. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich má, ať ti přinese jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, hodně lásky. Ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky, dobrou náladu, ať ti nikdo neskazí, úsměv na tváři, ten ať ti neschází, ať tě nejmíň do 100 let baví a těší tento svět. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manžele Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvého manžela Láďu. Pane Richarde, moc vám děkuji za vybrání písničky, mějte se hezky a zase budu těšit příště naslyšenou.
2: Také se těším někdy příště naslyšenou, paní Jarmilo.
3: Děkuji moc.
2: Naschledanou.

0: Dozněla písnička Poupě lásky v podání Evy a Vaška. No a my pokračujeme dalším přáním v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát míříme do prostřední Bečvy, kam zdravím paní Evu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase i všechny posluchače. Kalendář nám praví, že zítra 13. června Antonínové svátek slaví. A já bych chtěla popřát a poslat písničku mému bratrovi Tomdovi Kantorovi a bratrancovi Tomdovi Vašutovi z prostřední Bečvy Kněhyň. Přeju hodně zdraví, pohody, spokojenosti, božího požehnání. A ať jsou stále tak veselí a čilí jako doposud. Přeju to za sebe, za svoji rodinu a za všechny, co jich mají rádi. Děkuju.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, paní Evo. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Ano, byly to Záhořané, tak jak o tom zpívali v písničce Bečvu sa pěsnička nese. Zpátky k blahopřáním v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Slávka z Ostravice. Dobrý den, paní Slávko.
1: Dobrý den, ještě jednou přeji. A tato písnička nebo směs písniček Poletí na staré havny pro moji sestru Helu Holubovou, která má dneska hezké narozeniny. A my přejeme štěstí, hlavně zdraví, rodinnou pohodu, a toto přání posílá sestra Slavka s manželem Bohušem. A já vám děkuji za vyhledání té písničky a přeji vám hezký den do Ostravy.
0: Děkujeme moc, mějte se moc hezky, paní Slávko. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak to byla směs úspěšných písniček v podání Pavla Nováka. Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Karviné, zdravím paní Martinu, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravíme všechny posluchače. Rádi bychom dneska nechali zahrát písničku pro našeho pana Honzu, se kterým pracujeme v dílnách a chtěli bychom mu popřát k pěknému životnímu jubileu, které oslaví brzy a také bohužel k odchodu do důchodu. Přejeme panu Honzovi, ať prostě v životě má dobře, ať mu zdravíčko slouží a ať na nás vzpomíná jenom v dobrém. Děkujeme.
0: Posílám písničku, vám přeji krásný den, paní Martino. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na Opavsko teď míříme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, konkrétně do Stěbořic. Zdravím paní Janu, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Richarde, zdravím všechny v ostravském rozhlase. Já bych chtěla popřát tatínkovi moji snachy Radky, panu Tondovi Kružberskému, k jeho zítřejšímu svátku. Tondo, já ti přeju za sebe, za celou svoji rodinu hodně štěstí, zdraví, ať ti nožky poslouchají, ať máš radost ze svých vnoučat a hlavně to zdraví ti přeju. Zatančí se s Jarkou u té pěkné písničky. To ti přeje Jana.
1: Tu pěknou písničku zahraje a zaspívá skupina Argema, bude to Jarošovský pivovar. Mějte se moc hezky, paní Jano, nashledanou.
2: Děkuju moc, nashledanou.

0: Dozněl Jarošovský pivovár v podání skupiny Argema. Když paní Jana přála oslavencům, ať si u toho zatančí, tak to byl Valčík, celá určitě na tři. My pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Míříme tentokrát do Třince Nebor, neboli jak místní říkají Něbor. A tam zdravím paní Emílii. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, přeji všem posluchačům i vám rozhlase. Prosím o zahrání písničky pro moji dceru Irenku, která má zítra narozeniny. Jila, Irenko, přeji ti hlavně zdravíčka, štěstíčka, Božího požehnání a se ti dobře ve všem daří a splní se ti tvoje přání. Celého srdíčka přeje maminka, blahopřání se připojuje manžel a dvě dcery Lucinka a Miluška s rodinami. Ale nejdi svoji vnučky, které máš ráda a oni tě milují taky. A blahopřání pro všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky.
0: Posílám.
1: Děkuji vám moc krát.
0: Ráda se stalo. Mějte se moc hezky, paní Emílie. Naschledanou.

0: Zněl říční proud, zpívali Laďka Kozderková a Karel Hála. No a před námi už je závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím paní Olinu z Orlové, dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všem v rádiu a u rádia Ostrava. Dnes slaví svátek naše kamarádka Tonička Horká z Orlové. Přání už proběhlo, ale aby to bylo úplné, posíláme hudební dárek od rádia Ostrava. Toničko, užij si to. Přeje Olina a všechny holky z Profitu. Děkuji vám, pane redaktore, a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou, paní Olino.

Proč bychom se netěšili? Samozřejmě všichni víme, že je to z Prodané nevěsty. Všichni víme, že tu hudbu geniální napsal Bedřich Smetana. Někdy se možná trošku zapomíná, že ten text je dílem Karla Sabiny, ale tak to opravdu je. Pojďme tedy ještě pozvat k poslechu dalších pořadů, protože hudební pošta už je tímto za námi. Po 13. hodině to bude pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajtamlovou. Dnešní téma popraskaná kůže. Humoriáda mezi 16. a 17. tady bude samozřejmě také dnes a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů novinářka, publicistka a spisovatelka Marie Formáčková společně s moderátorem Pavlem Kučerou. Richard Piskala se s vámi pro dnešek loučí a přeji vám příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. Bohumín čeká modernizace vodovodního přivaděče. Krajskou vesnicí roku jsou Dolní Životice. Zítra bude většinou oblačno s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
5: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace zahájila rekonstrukci vodovodního přivaděče, který zásobuje Bohumín pitnou vodou. Během stavby za více než 60 milionů korun bude zásobování zajištěno náhradním suchovodem. Podle mluvčího firmy Marka Sieberta by mělo být hotovo do konce roku.
6: Byl proveden korozní průzkum, z jehož výsledku vyplývá, že dochází k úbytku materiálu na stěnách potrubí, což by do budoucna mohlo představovat provozní problém. S ohledem na stáří a technický stav, tak bylo rozhodnuto o komplexní rekonstrukci přivaděče.
3: Dva lidé se dnes ráno zranili při požáru osobního auta v Horních Bludovicích na Karvinsku. Požár vůz zcela zničil, škoda se pohybuje okolo 600 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí hasičů Kamila Langerová. Oba pasažéři podle ní stihli auto včas opustit, nadýchali se ale zplodin hoření. Zdravotníci je ošetřili na místě. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Ostravský obvod Stará Bělá dokončil rozsáhlou opravu koupaliště. Radnice už vybrala nového nájemce a otevření očekává na začátku letních prázdnin. Kromě obou bazénů oprava zahrnovala taky rekonstrukci bufetu a správní budovy. Náklady dosáhly 15 milionů korun, upřesnil starosta Mojmír Krejčíček z nezávislého sdružení.
7: De facto jsou veškeré nové inženýrské sítě, jsou opraveny oba dva bazény, včetně opravy veškeré technologie, které do těch bazény vedou. Jsou tam nové bazénové folie, je odvodněný celý areál koupaliště od spodních vod.
3: Obec Dolní Životice na Opavsku se stala vesnicí roku v Moravskoslezském kraji. Podle hejtmanství zaujala porotu hlavně spolkovou činností a prací s mládeží. Za krajské prvenství v 30. ročníku soutěže získala 500 000 odměnu určenou na obecní projekty a postoupila do celostátního kola.
4: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Výjimečně se mohou objevit taky bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Krnově v ulici Úvoz srazilo osobní auto chodce. Právě teď se to tam vyšetřuje a jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
0: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
0: téma,
8: Patriku.
0: Paní doktorko.
8: Dneska nám bude praskat kůže.
0: Slyšitelně.
8: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
0: Jestli je slyšet.
8: Jestli je to slyšet,
0: když
8: ano.
0: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
4: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Flora galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
1: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně by byla hodně mastná.
0: Někdy může být problém i závažnější.
1: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
2: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
3: Řezat?
2: No jo, řezat.
3: Řezat?
2: Jo.
3: Vyloučeno.
0: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
1: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
3: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
2: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
3: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
2: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepse?
0: Máte nějakou historku z ordinace?
1: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
4: Vesele a zdravě.
5: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
5: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
5: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
5: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
5: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
5: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: Oho, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nechtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nechty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze. Furon odvodňuje, takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal přesně si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme, a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníku. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. Aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit, no, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No,
0: dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to se zeptejte.
5: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to lepší.
4: No.
5: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
6: Dobrý den. Je to poradna?
5: Ano.
2: Dobrý den.
5: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
6: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo,
6: paty. A s tímto, no a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
6: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
6: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
6: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
6: Smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
6: No a za dva dny je po bolesti a je to... Je
2: no
6: to
2: vidíte to. Já teda toho smírku
6: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, no plísňového, viďte, že jo, no. Ta plíseň,
6: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
6: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
6: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
6: Chovám ovce.
2: Jo, takhle, no
5: tak
2: jo, no,
5: tak
2: se u vás. Děkujeme.
5: Děkujeme moc, ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
7: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Markou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrašní brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali. Protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano. Znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano, spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba. Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky Veselé a zdravě.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel za letošní první tři měsíce o 20 000 lidí. Stavební práce na vozovkách v centru Českého Těšína pokročily do další etapy. Rýmařov dnes pořádá muzejní noc. Zítra bude většinou oblačno s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 000 lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 000 obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 000 obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo více lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
2: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
0: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Silničáři v Českém Těšíně ukončili první etapu oprav ulic v centru. Stavební práce v ulici Božkova v úseku mezi ulicemi Štefánikova a Hlavní třída jsou hotové. V druhé fázi město uzavřelo část Štefánikovy a další část Božkovy ulice, a to až do konce srpna.
3: Po dobu uzavírky vede objízdná trasa obousměrně v ulicích Moskevská, Pražská a Hlavní třída. Radnice vytvořila náhradní parkovací plochu na náměstí ČSA a také bývalém autobusovém nádraží. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková před soud kvůli sražení motorkáře definitivně nepůjde. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně, které rozhodlo o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání, je totiž pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestní čin. Ke srážce služebního auta Sedláčkové a motorkáře došlo loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem Vršavou. Dnes večer začíná Rýmařovská muzejní noc. Lidé se například dozví, co obnáší práce historiků, a prohlédnou si všechny výstavy v tamním muzeu. Na programu je taky přednáška o významné osobnosti Rýmařova Ferdinandu Bartákovi. Program začíná v 18 hodin komentovanou procházkou, říká kurátor z Rýmařovského muzea Michal Vyhlídal.
4: S Barborou Nejedobovou, s herečkou, vymysleli, že budou hrát historické postavy a budou v rámci komentované prohlídky o jednotlivých soch a domů vytáhnou i ty příběhy těch lidí, které se tady třeba odehrály v tom 19. století.
0: Příběhy vychází z knihy Horská kronika France Brixela, který v Rýmařově žil v 19. století.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte v kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Petřkovicích na silnici číslo 56 v křižovatce s ulicí Balbínovou havarovalo osobní auto s dodávkou. Komunikace je dočasně uzavřená a policie odklání dopravu, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, máme 4 minuty po 14. hodině. Z ostravského studia Českého rozhlasu vás i dnes zdraví za všechny Iveta Dadamová a vítám vás u našeho pátečního odpoledního vysílání. Kam se vydáme? Třeba s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou zamíříme na Frýdecko-Místecko na mezinárodní turnaj v pickballu. Podrobnosti v polovině hodiny. No a chybět nebudou ani informace ze sportu. Nečekané řešení zvolil fotbalový klub Baník Ostrava po loňské nepovedené sezóně. Jaké? Dovíte se také v druhé polovině hodiny, ale za malou chvíli to vás pozveme třeba na festival Slezská lilie. Olga Lounová, Jiří Korn a nebo Petr Kolář. To je muzika, kterou uslyšíte už za malou chvíli, samozřejmě postupně. K tomu přání pěkného odpoledne a dobrého poslechu. Hezký pátek.

0: Už dnes začne v Ostravě Kunčičkách další ročník křesťanského festivalu Slezská lilie. Nabídne koncerty, divadlo, ale i duchovní program. Letos se v programu hlásí k roku svatého Františka. Po telefonních linkách už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vítám předsedu spolku Slezská lilie Dariuše Piotra Sputo. Zdravím vás, dobré odpoledne.
1: Taky vás zdravím, krásné odpoledne přeji z Kunčiček.
0: Co všechno nabídne letošní program festivalu a co je jeho hlavním cílem? Prozraďte.
1: Rád prozradím. Tak máme 16. ročník, začínáme dnes a ten dnešek je pod jménem Večer naděje. A poprvé tedy na naší farní půdě a dalo by se říct na ostravské půdě Slezské Ostravy už na louce za kostelem postavené šapito, kde v 17. bude vystupovat divadlo těšínské Prince Bajaja. Následně pak budou romské tance, tedy od nás ze školy základní, z Kunčiček, pak z Přivozu Přemyslava Pítra a následně divadlo Frankenstein a Lift Up. To je večer dnešního, večer naděje a pak sobota je noc lilie a vystoupí poprvé Permoník, pak Hana Fialová, která má srdce pro náš festival, už jednou vystupovala, a pak kvarteto Čelo s krásnou hudbou Mericone s filmu Misie, Gladiátor, Piráti z Karabíku, živá hudba, živý obraz. Tak to je sobota, noc lilie a neděle, den andělu, začínáme svatou v 10.30 za živého přenosu televizí Noe, bude doprovázet Mercedes Band z Přivozu a hlavním hostem je otec Sebastian Františkánin a tady bych možná se pozastavil, protože jsme v kostele svatého Antonína a rok je zasvěcený svatému Františkovi, a takže svatý Antonín byl v řádu svatého Františka, takže je možnost získat i plnomocné odpustky. Máme i ostatky svatého Antonína, kostel je opravdu velmi, velmi navštěvovaný během poutí a festivalu Slezská lilie a tentokrát bude to krásné tři dny, takže srdečně zvu. Otec Sebastian má co nabídnout, pak po mši svaté bude ještě přednáška o roku svatého Františka. A pak přichází legenda Michal Pavlíček a Monika

0: na Čeva, na kterých se všichni těší. No a na závěr bude Jesus Christ Superstar, naši přátelé z Brna, kteří nám budou prezentovat takové kousky právě z toho muzikálu. Takže máme krásný večer naději, noc den andělu.
1: Ten program je opravdu pestrý, poprosím alespoň stručně, proč jste se rozhodli i ten letošní festival opět pořádat v Ostravě Končičkách?
0: Ano, tak jeden z důvodů je právě, že ten rok je s rokem svatého Františka a je možnost, aby kostel svatého Antonina v řádu svatého Františka byl otevřené do kořan, aby každý mohl tady přijít, zapalit svíčku, pomodlit se a také, aby mohl podívat se na naši fajnou tramvajovou zastavku Ostrava Končičky, kafe tramvaj, kterou otvíráme oficiálně už dneska a pak už to pojede krásně až do září.
1: V čem je letošní ročník Slezské lilie jiný? Vy už jste mnohé prozradil a jak je v jeho programu vlastně, jak se odráží ten odkaz k roku svatého Františka? A jenom velmi stručně už.
0: Ano, samozřejmě. Tak svatý František říkal pokoj a dobro a my se těšíme na to, aby nabídnout právě v roku svatého Františka tady na půdě Ostravy Končíček v kostele svatého Antonia to dobro a ten pokoj, takže jste srdečně všichni zváni a těším se na vás.
1: Díky moc za pozvání na festival Slezská lilie. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava pro nás měl podrobnosti předseda spolku Slezská lilie Dariusz Piotr z Puto. Díky moc za všechny informace.
0: Taky díky a těšíme se na vás.
1: Já
0: díky
1: také. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkujeme.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petra Kuláře jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a teď už mám pro vás pozvání do tureckého salonu. Ten je jednou z částí zámecké expozice, kterou správa státního zámku Janovice u Rýmařova připravila pro letošní návštěvnickou sezónu. Originální prostor ten navíc na čas vybaví speciální sadou exponátu. No a uvidíte třeba i cestovatelskou vášeň panstva. S kastelánem Petrem Slabým vše probrala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Přiznáme, že to, co posluchač slyší skrz otevřené okno, tak je vlastně ruch z nádvoří Janovického zámku, kde je zrovna velká akce, příprava na sjezd veteránů, aut podobných, jako vozilo kdysi Harachy. O kolik dekád jsme zpátky? O víc jak století?
2: Ano, ano, je to víc než 100 let. František Mária Harach si pořídil svůj první automobil, promiňte, abych to řekl správně. V roce 1910 bylo to vozidlo typu Grafenstift, rakouské výroby, luxusní limuzína s odkrytou střechou. A to je to slavné vozidlo, ve kterém vezl v roce 1914 28. června následníka trůnu Františka Ferdinanda de Este v Sarajevu. Jak to dopadlo, to všichni víme.
1: Víme všichni, jak to dopadlo. Tohle se dozvídám od kastelána Petra Slabého, se kterým my jsme se, no prozradím to, uvelebili tady na kusu zámeckého nábytku v prostoře, kde jsme teď, v patře zámku.
2: My jsme teď, ano, jsme v tom východním křídle, které je pravděpodobně nejstarší, nebo je nejstarší z celého zámku. A tady na tomto místě byla původně zámecká kaple a později zde právě František Harach a před ním ještě jeho otec Alfred Harach zbudovali takzvaný turecký salon. No a jelikož letos, oni byli velcí cestovatelé, že? I ta cesta nakonec do Sarajeva, Františka Haracha vlastním autem po vlastní ose, ta prostě byla pozoruhodná ve své době. Letos Národní památkový ústav vyhlásil rok Šlechta na cestách.
1: Ano.
2: V rámci toho svého dlouhodobého projektu. No a my jsme se rozhodli, že obnovíme aspoň částečně turecký salon, protože to je doklad cestovatelských aktivit těch posledních dvou Harachů. No a řada exponátů z toho bývalého tureckého salonu je dnes v Náprstkově muzeu v Praze, kam se dostali v 50. letech. Předměty a my je teď budeme mít krátkodobě zapůjčené a pokusíme se návštěvníkům připomenout, jak mohl vypadat alespoň přibližně ten turecký salon nebo jaké minimálně exponáty, jaký mobiliár zde byl.
1: Takže to je tady, ano, kde sedíme.
2: Jsme přímo na tom místě.
1: A ty exponáty, ty tady budou k vidění od kdy?
2: Předpokládám, že to bude od poloviny června.
1: No a jaké ty exponáty k tomu cestování by to měly být? Co čekáte?
2: Jsou to předměty z Orientu, které si Harachové dovezli. Jsou tam kusy nábytku, kusy textilu, nějaké zbraně, chladné zbraně tam z té části světa, dokonce sedlo na velblouda, se nám sem vrátí na chvilku. Pochopitelně možná si všímáte, že už osvětlení máme připraveno, že je tam jakási orientální lucerna, kterou jsme získali náhodou. Není sice autentická, ale velmi se sem hodí. No a Náprstkovo muzeum má trošku limit nebo požadavky na dobré klima, které tady nastane, proto já nejsem schopen úplně přesně říct ten den, kdy se to otevře. Je to způsobeno i tím, že musíme tady mít prostě nějakou vlhkost, nějakou teplotu a tak a pak teprve sem ty předměty můžeme vzít.
1: Tak, cestovatelská vábnička s nádechem exotiky, načasováno na červen, v tureckém salonu. Kastelán Petr Slabý, z Janovic u Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Příjemné odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, teď už míříme na Frýdecko Místecko. Proč? Koná se tam jeden mezinárodní turnaj. O co jde? Takové výměny rychle jako blesk, precizní technika a hráči, kteří patří ke špičce svého oboru. Právě takový bude letošní Hula Cup mezinárodní turnaj pickballu, který ode dneška až do neděle probíhá právě v Dobré na Frýdecko-Místecku. Co všechno organizátoři připravili a s jakou účastí letos počítají? Přímo na místě to zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, krásné odpoledne. Jak to na turnaji vypadá?
1: Hezké odpoledne. Já se právě teď nacházím přímo na hřišti uprostřed všech hrajících právě turnaj v pickleballu. No, vypadá to, že účast je hojná a i počasí vyšlo nádherně. A já mám možnost tady vedle sebe mít právě teď jednoho z hráčů a účastníků právě pickleballového turnaje, pana Rosti Sepka. Vy jste vlastně trenér pickleballu v Americe, bavili jsme se o tom, říkal jste mi. Tak co nás tady, nebo vlastně účastníky pickleballového turnaje tady v Dobré čeká tento víkend?
2: Tak dobrý den. Čeká nás tady a vlastně už probíhá třetí ročník pickleballového turnaje Czech Pickleball Open, který pořádá Česká pickleballová asociace. My tady vlastně přijíždíme z Ameriky, z Pickleball Akademie a vlastně jsme jim pomáhali rozjíždět ten první ročník a my rádi podporujeme pickleball ve světě a samozřejmě v Čechách o to víc, že jsem se narodil. Takže probíhá tady turnaj v dvou hrách, čtyř hrách, prostě tak, jak třeba v tenise. Účast je hojná, jak jste už slyšeli. Je tady přes 90 hráčů z různých koutů Evropy, takže každý rok je víc a více hráčů.
1: Je to celé tři dny, tedy ode dneška až do neděle probíhá turnaj. A já jsem se dívala, že jsou tady i smíšené družstva. Je to u pickleballu nějak jakoby zásadně dané, že musí hrát jako ženy s ženami, muži s muži, nebo je to jedno, čtyř hry, dvou hry?
2: Tak máme to přesně jak v tenise, že se hrajou dvou hry, ženské, mužské, hrajou se čtyř hry, ženské, mužské, hraje se samozřejmě smíšená čtyřhra. Máme tady dokonce i juniorskou kategorii, takže je vidět, že ten sport se opravdu rozvíjí mezi těma mladýma dětmi. Takže, jak říkám, je to sport pro všechny a jsme rádi za tu hojnou účast.
1: A vy jste přijel přímo na tento turnaj až z Ameriky, jenom si sem zahrát?
2: My jsme si tady přišli samozřejmě zahrát, zúčastnit se, ale my tady vedeme taky kliniky, učíme potenciální vlastně trenéry, protože ten sport se tady v České republice rozvíjí, takže my jsme tak trošku napomocní.
1: Tak já přeju, ať to všechno vyjde, ať ten turnaj klapne, ať se tedy i umístíte třeba na nějakém místě, s kterým byste byl spokojený, a děkuji moc.
2: Jo, děkujeme taky.
1: No tak pokud byste chtěli vidět, jak takový pickleball vypadá, protože je to takový jako neúplně tradiční tenis, dalo by se říct, tak se určitě zastavte do Dobré na tento turnaj.
0: Říká v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, vyzkoušela jsi už pickleball někdy?
1: Já jsem to ještě neskoušela, se přiznám, ale vypadá to dost zajímavě a možná, že bych to i zvládla.
0: Tak o tom vůbec nepochybuju, třeba budeš mít příležitost v těch nejbližších dnech, ať už přes víkenda nebo v průběhu dnešního odpoledne. Moc děkuji za všechny informace, loučím se a přeji pěkný den všem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden

0: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Během necelého roku se ve fotbalovém Baníku Ostrava vystřídalo 5 trenérů. Toho posledního si klub vybral tento týden po sezóně, která skončila záchranou v baráži na hřišti Táborska v jižních Čechách. Ale v Baníku těch změn bude více, a to na všech úrovních. Více informací teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ta právě končící sezona samozřejmě nesplnila naše očekávání a cíle, které jsme si na začátku sezony dali. Pro mě osobně ta sezona byla nejhorší sezona, co jsem v Baníku, a jedno z nejhorších období v životě, co jsem zažil.
2: Říkal v tomto týdnu pro klubové video majitel Baníku Václav Brabec.
1: Samozřejmě jsem si vědom toho, že jsme udělali spoustu manažerských chyb. Ryba smrdí od hlavy, takže se to týká převážně mě. Já si říkám, že všechno zlé je pro něco dobré, a jestli jsme tohle přežili, tu klinickou smrt, tak doufám, že už bude jenom líb a líp, a já se budu snažit, aby jsme se těch chyb, které jsme udělali, vyvarovali.
2: Pokračuje majitel Václav Brabec. O výrazných změnách ve strukturách klubu už se spekulovalo nějakou dobu, teď přicházejí.
1: Po nějaké analýze té končící sezony jsme se rozhodli v Baníku udělat pár změn. Michal Bělák se rozhodl podat rezignaci na post výkonného ředitele. Pro mě osobně to je jakoby ztráta, ale chápu jeho pohnutky. Nechce být v dennodenní exekutivě. Tím, že jsme se domluvili, že zůstane na pozici člena představenstva zodpovědného za ekonomiku, finance a hospodaření.
2: Kromě toho Kluďku Mikloškovi jako sportovnímu řediteli přichází bývalý hráč Slovácka Michal Kordula a také nový trenér zamířil do Baníku ze Slovácka. Stal se jim překvapivě Václav Skuhravý. V klubovém videu řekl, co ho v novém angažmá motivuje.
3: Touha být úspěšnej, touha pracovat v klubu, který má zázemí, ambice, fanoušky. To byly ty moje prvotní myšlenky, ale vím ze své zkušenosti, že prostě veškerý keci teď nemají smysl. Já neočekávám to, že mě lidi okamžitě budou milovat, respektovat, protože o to si nemůžete říct. To prostě musíte získat a musíte to získat prací, a to je můj cíl, a to je moje jakoby osobní ambice odevzdat vlastně Baníku, co jsem se do této chvíle naučil.
2: Říká 51-letý Roman Skuhravý a moc dobře ví, jaké výsledky pro Baník znamenají úspěch.
3: Já vlastně tím, že už jsem jakoby starší generace a zažil jsem federální ligy, a tak prostě Baník, ať kdo chce nebo nechce, prostě historicky vlastně patří z mýho pohledu mezi 3. Samozřejmě teď se k tomu přidala Plzeň, ale podle mě prostě Baník, Sparta, Slávie jsou ty značky, které by měly mít ty nejvyšší ambice.
2: A Skuhravý chce s Baníkem uspět už v první sezóně, to znamená okamžitý návrat do špičky a hra o evropské poháry. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu. Podrobnosti ty přidáme za chvíli, za necelé 4 minuty je uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Tereza Hájková.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Fairtrade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vanish 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+ 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DFTrade na ulici Bohumíra Čepiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka se přiznal ke korupci. Podobu světa dopravy v Ostravě navrhnou kreativní studia z Prahy a Ostravy. Už jen do konce června mohou lidé přispět na opravu kostela v Lískovci. Zítra bude většinou oblačno s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Deset obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na tříletém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat Krajský soud v Ostravě. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ukázal to aktuální Hypomonitor České bankovní asociace. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%. I tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
1: Hypoteční sazba se v květnu zvýšila na 4,67%. To je nárůst o více než 0,1% bodu v květnu. Průměrná částka na jednu hypotéku byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Město Ostrava vybralo vítěze soutěže o budoucí podobu expozice Svět dopravy. Společně je navrhnou studia JORT z Prahy a Profjur z Ostravy. Interaktivní expozice uvnitř a v okolí nově opraveného nádraží ve Vítkovicích nabídne pohled do historie městské dopravy.
4: Vítkovické nádraží právě prochází rekonstrukcí do původní podoby v bruselském stylu. Definitivní podobu světa dopravy chce město vysoutěžit v příštím roce, tak aby po dokončení opravy nádraží mohly práce na ní ideálně navázat. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Sbírka na opravu kostela v Lískovci u Frýdku Místku potrvá už jen do konce června. Farnost se snaží pomocí městské sbírky Daruj FM vybrat peníze na nátěr střechy a výměnu hodin. Jak doplňuje mluvčí města Jana Musálková-Jekelová, odhadované náklady jsou 400 tisíc korun. Lidé zatím na transparentní účet přispěli necelých 180 tisíc.
5: Hodiny na věži kostela jsou v současné době nefunkční, nefunguje ani odbíjení času. Poslední nátěr střechy a věže kostela byl proveden v roce 2015 a jeho obnovení je zásadním úkonem, který povede k zachování funkčnosti střešní krytiny.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte v regionu zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 56 na trase z Ostravy do Ostravice na 58,5 kilometru v Bašce se srazila dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A nehodu dvou osobních aut hlásíte taky z Havířova, konkrétně z ulice U Křížů, i tam dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vás pozveme třeba na letošní dny Karviné. Ty se konají hned na třech místech ve městě. Podrobnosti v polovině hodiny chybět nebude zajímavý recept z pochoutkového roku, který dnes připravuje šéf kuchař Jaroslav Sapík, a prý půjde skoro o českou klasiku, více ale v druhé půlce hodiny. No a za malou chvíli si dáme naší pravidelnou rubriku Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A tentokrát se zaměříme na to, může se vám stát, když potkáte někoho, kdo má napodobeninou pravé zbraně a potuluje se po ulici, mává s ní, případně vyhrožuje. Co riskuje, když vzbudí podezření, že je nebezpečný? Odpověď už za chvíli. Anna K., Josef Laufer a nebo třeba Karel Zich. Bude toho více. Přeji krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

čaj už.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Hezké odpoledne, každý pátek na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás máme rubriku s názvem Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A čemu se budeme věnovat tentokrát? Zkuste si představit situaci, že po ulici jde člověk a v ruce drží střelnou zbraň. Nemusí být pravá, třeba jde jen o napodobeninu, jenže jako pravá opravdu vypadá. A tak si i ostatní lidé, kteří to nevědí, myslí, že je nejvyšší čas být ve střehu, případně se bát o svůj život. Právě takovou situaci si teď probereme v dnešním pokračování pátečního seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Tak co dělat?
2: Naším pátečním hostem je policejní specialista na zbraně a bezpečnostní materiál Martin Konečný. A budeme se zabývat situacemi, kdy někdo má v ruce třeba na ulici viditelně střelnou zbraň. Co v takových chvílích dělat a jak zareagovat? A nemusí to být pravá střelná zbraň. Může jít o napodobeninu, třeba vzduchovku nebo airsoftovou kopii útočné pušky.
3: Pokud jsou nadšenci skutečně už na úrovni a ví, co si mohou dovolit, tak vědí, že s takovými zbraněmi nemohou viditelně po ulici chodit. Mohou ty zbraně používat v rámci toho svého sportu na prostorách, které jsou vymezené, přesně určené. Předem je policie upozorněna, nebo je tam nějaká pořadatelská služba, která zajistí, aby nezúčastněné osoby, které buď se stanou svědky takového nějakého airsoftové bitvy, tak aby opravdu to v nich nezbudilo obavu, že jsou svědky nějakého útoku nebo nějaké opravdu ostré nebezpečné střelby. Problém je, že tyto zbraně jsou skutečně volně prodejné. Může je nabít osoba starší 18 let, která je způsobila k právním úkonům, nepodléhají žádnému ohlášení a jakmile tu zbraň si někdo zakoupí, tak se může dostat

0: i do nějakých nepovolených rukou. Někdo potom buď z nedbalosti anebo z špatného rozhodnutí může s takovýma zbraněma manipulovat na veřejnosti a tam vzniká nebezpečí, že může dojít k omylu a k záměně a osoba může být považovaná za nebezpečného pachatele s ostrou zbraní.
1: Na takovou situaci ale může někdo ozbrojený ostře zareagovat, třeba policista.
0: Tak nehrozí ani tak nebezpečí od policie, ale od občanů, kteří jsou oprávněnými držiteli zbrojních průkazů a třeba nosí zbraň pro svoji osobní ochranu. A ti by mohli vyhodnotit, že se dostali právě do té situace, kdyby ta osoba s tou zbraní nějakým způsobem manipulovala, mávala nebo nějakým způsobem vyhrožovala, takže se právě dostali do té situace, kdy je na místě použít tu svou legálně drženou zbraň proti osobě, o které se domnívají, že představuje to nebezpečí vážné.
1: Já vidím někoho, kdo mává zbraní. Nevím, že to je airsoftová zbraň nebo že to je prostě nějaká vzduchová pistole. Mám vlastní zbraň a zareaguju.
0: Pokud jste svědkem situace, že jako držitel zbrojního oprávnění se setkáte s pachatelem, který v ruce má zbraň, vyhrožuje ze zbraní, mává s ní a vy nabídete to důvodné podezření, že by opravdu mohl třeba už začal střílet, anebo že by mohl začat střílet a někoho mohl zranit, jste oprávněn v rámci nutné obrany zbraň použít. To, že pachatel v tu chvíli neměl zbraň, která by byla opravdu nebezpečná, už nehraje roli. Pokud ta vaše obava byla založena na skutečnostech, kdy osoba ze zbraní manipulovala, střílela do vzduchu, vyhrožovala a snažila se na někoho zamířit, tak opravdu tohleto je ten případ, kdy je držitel zbrojního oprávnění oprávněn zbraň svou použít. Důležité potom je, pokud by se taková situace stala, a nejenom pokud by se stala ve vztahu k držiteli, který není nebezpečný, ale kdyby se opravdu jakýkoliv držitel zbrojního oprávnění stal svědkem střelby nebo dostal by se do situace, kdyby se snažil se svou zbraní nějakým způsobem zabránit jednání nějakého pachatele, nějakého šíleného střelce, který by mohl někde třeba na ulici nebo v nákupním středisku začet střílet po lidech, tak pokud osoba, která zbraň má, by proti takové osobě zakročila, důležité potom je spolupracovat s policií.
1: To mě právě napadlo, že já, když už tedy vystřelím, tak potom přijede policie a může si mě splést s tím, kdo byl ten útočník.
0: Je potřeba zbraň odložit, schovat do pouzdra, nemanipulovat s ní, nemět ji v ruce, aktivně vyhledat policii a říct ano, mám u sebe zbraň, střílel jsem, aby si policie udělala obrázek, aby jim mohla mít informace nebo zjistila ten stav, že vlastně vy nejste osoba, proti níž by měla zakročovat.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vojta Šňupárek na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a písnička V krajině. Důležitá informace pro příznivce Vojty Šňupárka. U nás koncert Vojty i jeho kapely bude v S1 v hudebním studiu Českého rozhlasu Ostrava, to 23. června od 19 hodin a 30 minut. Teď už ale pozvání na jednu akci, která se chystá právě teď a za malou chvíli dokonce začíná. Kapela Olympic, Divokej byl a také další hvězdy hudebního nebe, totiž dnes a zítra, vystoupí na akci s názvem Dny Karviné. A k tomu vstup zdarma. To je kombinace, která určitě přiláká na letošní oslavy tisíce lidí. Co dalšího Dny Karviné nabídnou, to už se zeptám právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelky Městského domu kultury Karviná Olgy Hrubec, kterou vítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: Paní ředitelko, oslavy začínají opravdu za chvíli, konkrétně v 16 hodin, tak co bude dnes na programu?
1: Program Dní Karviné poběží na třech scénách. Tou komornější je scéna na Masarykově náměstí, kde začíná program 16.30 a dnes tam vystoupí hudební duo naživo, známe například z televize Šlágr, Igor Orozovič se svou kapelou a program na této komorní scéně zakončí doktor Sachs. Na druhé scéně v letním kině dnes v 17.15 vystoupí karvinský pěvecký sbor Permoník, pak karvinská heavy metal a hardrocková kapela Ingot a po nich Red Hot Chili Peppers Revival. Za chviličku v 16 hodin nám začíná program na největší scéně Louka, kde vystoupí pobroková kapela Botox. Poblíž této scény je také dětská zóna, kde je po oba dva dny připraven zábavný program pro celou rodinu. Bude tam skákací hra, nafukovací atrakce, sportovní aktivity s horolezeckou scénou. Připraveny jsou cirkusové workshopy, vesmírná mise, mobilní planetárium, bludiště, herní zóna pro holky i kluky, tvořivé dílničky, malování na obličej, lukostřelba, fotokoutek a potkáte tady i maskoty.
0: Je toho...
1: Po kapele Botox ano. Ještě, tam vystoupí dnes také The Backwards, Olga Lounová a Divokej Bill. A dnešní program zakončí Mejdán s Evropou 2.
0: Takový je dnešní den. Co ten sobotní, jaký bude sobotní program, stručně poprosím?
1: A na komorní scéně budou hlavními hvězdami například Muzikanti na tripu nebo kapela Speciál. V letním kině to budou Arakain a Škvor a na hlavní scéně Louka, Ben Kristovau a Olympic. A zlatým hřebem programu letošních Dní Karviné bude projekt Symphonic Dance Music, kde se do jedinečné taneční, hudební, světelné a laserové show spojí nejlepší taneční hity v podání DJ Lovy, vokální mistrovství zpěvačky Daši a noblesa 70 hudebníků symfonického orchestru Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Moc se na to těšíme.
0: A než se rozloučíme, tak ještě takové ty zásadní věci, které se týkají provozu, třeba příjezdu nebo parkování, je něco, na co byste ráda upozornila?
1: No, teď je tady sluníčko, nebo bylo před chvilkou a zatím neprší a doufujeme, že to tak dneska bude, takže je možné přijít pěšky, což si myslím, že je nejlepší volbou, pokud je to možné, protože vzhledem k bohatému programu očekáváme velkou návštěvnost. Také další možnost je městská hromadná doprava. Pokud by to sluníčko nevydrželo nebo začalo pršet, máme velkou prosbu. Prosíme návštěvníky, budeme moc rádi, když v případě deště v průběhu koncertu raději použijí pláštěnky než deštníky, aby neomezovali výhled ostatním. A pokud někdo musí přijet autem, pak parkování je možné u obchodního domu Prior, u zimního stadionu anebo na nedalekém parkovišti u obchodního centra Korzo Karviná.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Městského domu kultury Karviná Olga Hrubec. Díky za všechny informace, za váš čas a přeji, ať se akce vydaří.
1: Děkuji, moc se na vás těšíme, přijďte se k nám podívat.
0: Díky za pozvání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Vašebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Leonu Michálkovou jste si poslechli také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Kromě pohodové muziky také zajímavosti, teď zrovna recept na něco dobrého. Je jasné, že v rámci pochoutkového roku letošní rok je už totiž 10. ročníkem tohoto pořadu. U příležitosti tohoto jubilá společně s vámi ale hledáme nejlepší recepty ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. My si jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, už všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s našimi profesionálními kolegy. V neděli to už nás čeká nadívaná kachna s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Recept ten je ze Zlaté příčky roku 2021. No a tentokrát ho připravuje šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou i kořením. A zelí bude dělat místo bílého rovnou červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnů, v lednici. Asi vás překvapí i taková šlechta. Šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože to lidi už potřebovat.
3: To je do jiného
1: prsa
3: magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička z tohle kmínu, zamlada, v období války, jednou za alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Ovšem tuto opravdu výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, ovšem prý zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám Jaroslav Sapík. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli, také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept, ten najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků tak soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Česká armáda ta navýší počty nových rekrutů. Od kdy a o kolik, řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Mezi 16. a 17. hodinou můžu slíbit páteční humoriádu a pozvání do té dnešní s datem 12. června přijala Marie Formáčková. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne. Teď ještě z muziky třeba Marek Ztracený.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Armáda chce od září o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Historická expozice v Opavském obecním domě je kvůli rekonstrukci na 2 roky uzavřená. Zítra bude oblačno s přeháňkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme. Máme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
0: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
3: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
0: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýš za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Opavská kulturní organizace uzavřela historickou expozici v obecním domě. Prostory prvního patra budovy bývalé banky začala připravovat na rekonstrukci. Ve spolupráci s muzeem v Ratiboři má už za 2 roky vzniknout nová multimediální výstava věnovaná dějinám Slezského regionu, říká ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová.
4: A teď aktuálně už se celý prostor vyklízí, budeme rekonstruovat celý ten prostor, budeme připravovat vlastně takovou novou expozici, která bude velmi interaktivní, velmi zábavná, bude seznamovat návštěvníky s příběhem Opavy jako takové, a ta rekonstrukce si ale vyžádá svůj určitý čas. Předpokládáme otevření teda expozice na jaře roku 2028.
1: Počasí.
0: Zítra bude v kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu osobního a nákladního auta aktuálně hlásíte z Ostravy Muglinova. Bouralo se v ulici Bohumínské. Z opatrnosti je místo průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásný pátek všem.
5: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě šikapem, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní

0: že jsem před 10 lety točila Playgirls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takový mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to zkoušet, to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli a oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! A teď jsem takhle.
1: To ti šlo, viď?
0: To mi, no to říkám, to mi šlo, mlátit, takhle by to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homalová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli po prvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka. Protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
4: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
3: Ne,
4: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriků a on mi říkal, ano, mám 5 Patriků a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
3: No, tak to je
4: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
3: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
4: Nejela jsem tam.
3: Dobře, Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině, z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola, takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 8.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak. A
5: vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
4: Vám no, taky.
2: Podobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik
4: v rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno. A přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila. Teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo, mamo, tak to vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si zjistila, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný. Těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 přehnalo, Tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digiradio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A se jistý, jako já připomenu, si ty vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu na přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky moc zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako rarity. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii,
2: ano,
0: za
2: ano.
0: To, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ano. Ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu férovi na vencel placu dvakrát. To byla dobrá cepa. To jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná šichtička.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No Panenka,
0: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak Panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, pana Dvořáka, a jenom ano. Chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Wow. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, pěkný. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co? Předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak mu trošku pomoct.
8: Víš, jedu na plnej plyn, pane Marek. Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: to jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. Jde Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak
8: no.
9: Nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Hero! Jak nepochopí kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová. Živec.
11: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak. Snaživec.
11: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
11: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle.
9: Hodit bude.
11: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec, to je názorná akce. Pro boha, no tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
11: No, popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vedchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo, jako ten úchyl, trošičku, jo, tak, ano. Pozor, připravit, tak, hlavička, Kurucová, snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
12: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradil a mu nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupnu a vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. To bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec,
11: ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: půjde tady. Toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné. Je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960. Se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie,
3: no,
1: u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Bydžova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Bydžova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef. Nech to okličkování, víš? Vymluví si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš? Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: pravdu?
3: Máš
5: pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: Pač, zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
5: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Ojivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
5: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat,
3: Ne, teď ne.
5: No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 75.
5: Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
5: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Evropský žalobce uzavřel dohodu o vině a trestu s bývalým náměstkem moravskoslezského hejtmana a jeho společníky v korupční kauze. Stavební práce na vozovkách v centru Českého Těšína pokročily do další etapy. Armáda propustila z karantény českého vojáka, který pobýval v Kongu v oblasti s ebolou. Zítra bude oblačno s přehánkami a naměříme do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká manipulování veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Podle pověřeného evropského žalobce Víta Koupila se Unucka dohodl na tříletém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun.
4: Bylo zohledněno, že pan obviněný od začátku se doznával k té trestné činnosti litoval, byla patrná sebereflexe, kdy jsme dospěli k závěru, že není nutno na něj působit přísnějším nepodmíněným trestem, přičemž zdůrazňuji, že mu byl uložen ten důrazný peněžitý majetkový trest, se kterým on souhlasil.
2: Peněžitý trest desetinásobně převyšuje způsobenou škodu. Dohodu ještě bude schvalovat Krajský soud v Ostravě. Silničáři v Českém Těšíně ukončili první etapu opravy ulic v centru. Stavební práce v ulici Božkova v úseku mezi ulicemi Štefánikova a hlavní třída jsou hotové. V druhé fázi město uzavřelo část Štefánikovy a další část Božkovy ulice, a to až do konce srpna.
5: Po dobu uzavírky vede objízdná trasa obousměrně v ulicích Moskevská, Pražská a hlavní třída. Radnice vytvořila náhradní parkovací plochu na náměstí ČSA a také bývalém autobusovém nádraží. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi OSN. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. V Rýmařově se dnes koná muzejní noc. Lidé se například dozví, co obnáší práce historiků a prohlédnou si všechny výstavy v tamním muzeu. Na programu je taky přednáška o významné osobnosti Rýmařova Ferdinandu Bartákovi. Akce začíná už za hodinu komentovanou procházkou, říká kurátor z Rýmařovského muzea Michal Vyhlídal.
6: S Barborou Nejedobovou, s herečkou, vymysleli, že budou hrát historické postavy a budou v rámci komentované prohlídky u jednotlivých soch a domů vytáhnout i ty příběhy těch lidí, které se tady třeba odehrály v tom 19. století.
2: Příběhy vychází z knihy Horská kronika France Brixela, který v Rýmařově žil v 19. století.
3: Počasí.
2: Zítra bude v kraji zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přehánkami, výjimečně i s bouřkou. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Šenově u Ostravy v ulici Ghájence havarovalo osobní auto do dopravního značení, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, také páteční den v kraji. Pro vás mapujeme, co se událo v Moravskoslezském kraji, se dovíte i dnes mezi 17. a 18. hodinou. Za chvíli zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou, ale já přidám alespoň dvě témata. Horníci na Karvinsku zastavili velký důlní ventilátor. Proč? Řekneme za chvíli. A vydáme se i na Novojičínsko. V Odrách dnes odpoledne začaly oderské dny. Co to znamená? I to se od nás dovíte. Příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Se žalobcem se dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu ještě bude schvalovat krajský soud v Ostravě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.

0: suchovodem. Podle mluvčího firmy Marka Sieberta by mělo být vše hotovo do konce roku. Místo stísněných kotců postavených před 60 lety chystá Zoo Ostrava pro levharty cejlonské nový pavilon. Zahradě se odchov těchto ohrožených šelem úspěšně daří už téměř půl století. Teď pro levharty projektuje nové výběhy i s vytápěným pavilonem. Zoo na to vyhlásilo taky veřejnou sbírku. Další podrobnosti uslyšíte v reportáži přibližně za půl hodiny. Obec Dolní Životice na Opavsku se stala vesnicí roku v Moravskoslezském kraji. Podle hejtmanství zaujala porotu hlavně spolkovou činností a prací s mládeží. Za krajské prvenství v 30. ročníku soutěže získala 500 000 odměnu určenou na obecní projekty a postoupila do celostátního kola.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 30 letech se zastavil jeden z hlavních důlních ventilátorů. Už jsme vás v našem vysílání informovali o tom, že o plíce šachty přišla jižní část posledního černouhelného dolu ČSM. Horníci se tak dostali do další fáze likvidace dolu, která by měla trvat zhruba ještě 2,5 roku.
1: No dobře, ozví se mi za chvíli.
2: Centrální inspekce na dole ČSM. Tady je vidět všechno. Sadu monitorů sleduje Petr Jordán.
3: Monitorujeme tu koncentraci důlních plynů, to znamená metan. CO2, CO, samozřejmě rychlosti větu.
2: Právě tady se už za chvíli hlavní ventilátor na jižní straně dolu vypne. Poprvé od roku 1986. Ventilátor má svou vlastní velkou budovu, kde to naposledy ještě hučí a hlídá to obsluha.
4: Teď vidíte hřídel ventilátorů, které ještě jsou v chodu. Tohle se zastaví za chvíli.
2: 4 metry průměr oběžného kola za sekundu protáhne až 430 kubíků vzduchu do podzemí. Bez něj to dole nejde. Milan Siekiera už ale bere telefon do ruky.
5: Siekiera, zdravím. My jsme připraveni na vypnutí hlavních ventilátorů. Čekáme na pokyn.
2: A přepojujeme na inspekci.
6: Vítězslav Košňovský, vedoucí větrání. Vydávám pokyn k odstavení hlavního ventilátoru na dole ČSM lokality Jih dle příkazu závodního dolu.
7: Tak je to takový zvláštní pocit, no.
2: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, za ty léta už jsme dokázali rozpoznat podle zvuku, třeba jestli se s tím strojem něco děje, už to byla taková ta srdeční záležitost.
2: A teď už nic.
7: Teď už nic, no.
2: Od teď se už o větrání stará jenom ventilátor na severní straně dolu ČSM. I ten se ale v září zastaví a bude to doslova, jako když poslední zhasne. Potom se dolů už nedostane vůbec nikdo a jámy čeká zasypání. Na likvidaci dolu má společnost OKD vyčleněno přes 3,4 miliardy korun z vlastních úspor. Odhaduje ale, že to zvládne levněji. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: Karavana mraků a Dan Landa na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ovšem posloucháte Den v kraji, a tak se porozhlédneme dále. Tentokrát zamíříme na Novojičínsko. V Odrách dnes odpoledne začaly Oderské dny. Tradiční městské slavnosti, které každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Během dvou dnů nabídnou koncerty známých interpretů, program pro rodiny s dětmi, atrakce, ale i řadu doprovodných akcí. Přímo mezi návštěvníky je teď redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, jaká je atmosféra v Odrách a co by si lidé rozhodně neměli nechat ujít? Zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, no tak v Odrách je teďka nálada výborná. A je tady opravdu spoustu lidí, kteří přišli na program, který mají nejenom základní umělecké školy, tedy Oderské, připraven. Za chvíli možná je to i slyšet, teď je zvuková zkouška, bude koncert hudebního oboru, ale samozřejmě těch koncertů a zajímavostí, které tady v Odrách na Oderských dnech budou, tak těch je spoustu a já jsem, protože nejsem kovaná a nevím to všechno, tak tady sebou mám i paní Kaspříkovou, která je právě z Oder a je jednou z pořadatelek a organizátorů tady těchto dní. Dobrý den, co nás všechno čeká tady u vás?
2: Tak ještě dneska se můžou návštěvníci těšit na koncerty kapely z nedalekého Fulneku Limity, po nich vystoupí Dolls in the Factory a Electric Man a ukončí dnešní program místní kapela X-Rated. Vždycky v rámci toho pátečního programu se snažíme dávat prostor právě i nějaké místní kapele nebo kapelám z okolí a je to takový rozehřívací den. Takový ten hlavní program od rána pak čeká na návštěvníky v sobotu.
1: A co teda v sobotu? Na co se můžeme těšit?
2: Dopoledne je tradičně vyhrazeno prezentaci mateřské školy, škol, oddílů, sportovních, jako je třeba gymnastika, ale prezentují se i místní základní školy. Potom po obědě takový ten odpočinkový čas je věnován té nejstarší generaci, kteří si přijdou poslechnout dechovku. No a pak už začne jakoby program hlavní, sestavený z velkých jmén. Zítra vystoupí například Berenika Kohoutová, Kamil Střihavka, kapela Noha a z takové té alternativní scény potom Zimnice, Kateřina Getlichová nebo Bratři. Máme připravenou i alternativní scénu v přísálí Dělnického domu, která je letos spojatá jako taková chillout zóna s barem. Ale v takových těch největších špičkách tam právě máme další dva koncerty kapely Dva a Galia Brothers a v odpoledních hodinách se můžou návštěvníci těšit na kouzelnickou show Radka Bakaláře. Kromě toho je tady připravený ještě bohatý doprovodný program. V kuželně, u které teď spolu stojíme, vystoupí například pro ty mladé youtuber Pokec, nebo tady bude připravená parkourová show. Krom toho si mohou lidé i zahrát kuželky, vyzkoušet si stolní tanis a tak dále.
1: Je toho opravdu mnoho, vstup je zdarma na oba dva ty dny. Řekněte mi, po kolikáté právě tady v Odrách děláte Oderské dny?
2: Letos máme 21. ročník Oderských dnů. V minulosti se konaly pod hlavičkou Dělnického domu v Odrách, taky třeba v Zámeckém parku, ale nyní se vrátili vlastně tady do areálu Dělnického domu pod Kaštany a do přilehlých prostor. A vlastně poslední tři roky jsou organizovány odborem kultury a školství městského úřadu.
1: Tak já přeju, aby přišlo spoustu lidí, třeba i nejenom z Oder, ale i z okolí. Užijte se to a děkuji za váš čas.
2: Také vám děkuju a budeme rádi, když přijdete.
1: Program tak ten je bohatý a já věřím, že se lidé přijedou podívat sem do Oder. Určitě to bude stát za to.
0: Co vše se chystá právě v Odrách na Novojičínsku, to pro Den v kraji zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, děkuji a loučím se. Hezké odpoledne všem.
1: Díky moc a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: A další tip posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tak například už zítra dopoledne se v Opavě otevírá Breda Point. Multifunkční prostor v přízemí meziválečné architektonické legendy obchodního domu Breda. Nabídne kulturu, setkávání i kapku nostalgie. Už dříve se v našem dnešním vysílání na podrobnosti ptal moderátor Richard Piskala reportérky Natálie Janiškové.
1: Já jsem se byla přímo do Breda Pointu podívat ještě před jeho otevřením. Je v přízemí bývalého obchodního domu, vchází se v hlavním vstupem a ta místnost je opravdu velká, protože jde přímo o tu část budovy, která je podél ulice U Jaktařské brány. Jsou tam ta velká okna, která kdysi sloužila jako výlohy a v poslední době byla zabedněná.
2: Jak to teď vevnitř vypadá?
1: Když člověk vejde dovnitř, tak je ten prostor čistý, bíle vymalovaný. Hned na začátku vznikl nový bar a posezení a pak dál je velká plocha, která pojme až 200 lidí. Už teď se opavské kulturní organizaci plní diář, lidé mají zájem o pronájem a pořádání kulturních večerů, pokračuje ředitelka opavské kulturní organizace Eva Týlová.
3: My jsme už v loňském roce zahájili kampaň Zaplň Bredu, která vlastně měla aktivovat zájemce právě o tady tento prostor a jsme velmi rádi, že těch zájemců se opravdu sešlo několik desítek a ten zájem je především tedy od toho podzimního období, kdy máme opravdu ty pronájmy tady už jako ve velkém.
1: Vznikla tady i chodba, která je polepená velkou grafikou a ta znázorňuje časovou linku toho, jaká je historie bývalého obchodního domu Breda a Weinstein, ale taky to, jak to bude s Bredou dál. Lidé se kvůli bezpečnosti bohužel nedostanou do toho proslulého prostoru s kopulí, podle ředitelky Evy Týlové budou moct ale aspoň nakouknout.
3: Breda má svoji ikonickou část a to je ta část pod kopulí, která teď prochází rekonstrukcí. Vyměňují se teď aktuálně luxfery a ještě zhruba rok se vyměňovat budou. Ale my jsme nechtěli nechat návštěvníky ochudit o ten pohled. Ono tam sice ta kopule není vidět, ale je vidět to monstrozní lešení, ze kterého se to vlastně všechno opravuje. Takže proto je tady ten průhled tím oknem, tak aby lidé mohli aspoň vidět, co se v tom prostoru pod tou kopulí teď aktuálně děje.
2: Co vlastně čeká na lidi, kteří zítra dorazí na slavnostní otevření?
1: Dveře se zítra otevřou už o 8:30 ráno a to slavnostní zahájení Breda Pointu bude v 9 hodin. Od 10 hodin pak budou architekti prezentovat návrhy budoucí Bredy, což pak ještě jednou zopakují odpoledne. Lidé mohou dorazit také na přednášku Skrytá tajemství Bredy historika Václava Hájka nebo na neformální diskuzi s projektovým týmem. Celý den bude hrát hudba a celá akce skončí ve 22 hodin. Já ještě doplním, že Breda Point bude fungovat po celou dobu, co se bude připravovat rozsáhlá rekonstrukce a potom zanikne. Kdy se budova otevře po přestavbě, zatím není jasné, mají tam ale vzniknout kancelářské prostory nebo restaurace na střešní terase, říká Eva Týlová.
3: My opravdu píšeme nový příběh Bredy a ten prostor bude sloužit veřejnosti. Vždycky zdůrazňujeme, že nevytváříme další nové obchodní nákupní centrum. Bude se tady například přemístěvat loutkové divadlo. Je myšlenka taková, aby se tady prodávaly, byly tady obchůdky hlavně s regionálními produkty, aby tady byli hlavně místní, třeba i designéři, kteří vytváří nějaké své díla.
1: Obchodní dům Breda patří městu od roku 2022, kdy ho koupilo od insolvenčního správce.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Už skoro 50 let odchovává ostravská zoologická zahrada Levharty Cejlonské. Přispívá tak k záchraně ohrožených šelem. Teď ale zahrada žádá veřejnost o příspěvek do sbírky na vybudování nového bydlení pro asijské šelmy. Levharti se totiž tísní v zastaralém pavilonu společně s lvy a zoologická zahrada jim chce dopřát důstojnější podmínky k životu.
1: Lev indický pospává pod stromem a lvice přes sklo pozoruje návštěvníky. To levharti cejlonští tráví čas v temném pavilonu z 60. let minulého století. Už odchovali dva vrhy mláďat. V klasickém kotci o rozměrech zhruba 3,5 na 4 metry. Podle ředitele zoo Ostrava Jiřího Nováka se to má za pár let změnit.
2: Počítáme s velkým prostorem pro ta zvířata. Představujeme si to tak, že by třeba mohli levharti odpočívat ve větvích stromů, aby skutečně si mohli vylézt na vyšší strom a použít ho jako vyhlídku. Mohli si tam vytáhnout svoji kořist v uvozovkách, protože v přírodě to dělají běžně. To bychom byli rádi, aby prostě všechny tady tyhle věci a mnoho dalších oni měli k dispozici.
1: Potom se zoo bude moct pustit do přestavby starého pavilonu na důstojné obydlí pro lvy indické, říká inspektor chovu velký šelem Matěj Vrůbel.
3: My momentálně se bavíme o velmi výrazném rozšíření a již teď v místech, kde se momentálně stojíme, tak vlastně stojíme v budoucím prostoru venkovního výběhu.
1: 5 až 10 milionů na projekt chce ostravská zoo vybrat od dárců ve veřejné sbírce. Mluvčí zahrady Šárka Nováková doplňuje, jak na to.
4: Tu máme mincotoč, stvárněný vlastně taky k té sbírce. Dále je to možnost přispět přímo na účet sbírky, jednoduše QR kódem.
1: Jedním z prvních, kdo na sbírku přispívá, je náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová z ANO.
5: 1000 korun tady, vidíte, a jedem.
1: Zoo doufá, že takto vybere 5 až 10 milionů na projekty a přípravy a za několik let bude moct začít stavět. Náklady na nové pavilony a výběhy pro šelmy odhadují zhruba na 180 milionů korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších dnech, to vše ví Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který připravil také předpověď pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V tom máme jasno, co nás o víkendu čeká s počasím. Romane, hezké odpoledne, vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadalo dnes v našem kraji, kam se nám dostaly teploty?
1: No ráno to bylo vcelku optimistické, málo oblačnosti, sluníčko. Vydrželo to ještě v těch dopoledních hodinách, ale odpoledne už nám té oblačnosti přibývalo a zatím jen výjimečně se objevují přehánky. Ty maxima se dnes dostaly téměř k 21 stupňům Celsia, nejčastěji to bylo někde zhruba od těch 17 do 21 stupňů a vítr to provázel většinou mírný, jihozápadní nebo západní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Takový je pátek, nebo byl pátek z velké části, co se počasí týká. Před námi je víkend, tak jak to bude pokračovat?
1: No, oblačnosti nám přibývá a té oblačnosti se po celý víkend moc nezbavíme. I v noci bude už většinou zataženo. Z počátku té noci to bude spíše výjimečně, ale během nejpozději druhé poloviny noci a nad ránem se na většině území objeví nějaký ten občasný déšť. Noční teploty by se měly podat většinou od 13 do 9 stupňů. Vítr by to měl provázet slabý, místy až mírný, jihozápadní až západní s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. No a zítra potom zpočátku zataženo s občasným deštěm. V průběhu dne by se ta oblačnost měla přeci jen trošičku protrhávat, ale i tak jí bude poměrně hodně. A v průběhu zítřejšího dne očekáváme i četné přehánky. Výjimečně by se mohla možná odpoledne objevit i nějaká ta bouřka. Zítřejší maxima od 18 do 22 stupňů Celsia. V 1000 metrů na horách to bude teplota kolem 14 stupňů. A vítr to bude provázet mírný, jihozápadní až západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Taková bude sobota, co neděle, případně pondělí?
1: V neděli zpočátku sice méně oblačnosti, ale v průběhu dne každopádně očekáváme zvětšenou oblačnost a opět to bude místy s výskytem přeháněk, noční teploty většinou od 12 do 8 stupňů. Ty odpolední potom mezi 15 až 19 stupňů, zdá se, že ta neděle bude i největrnější. Tam bude to provázet mírný jihozápadní až západní vítr s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu a výjimečně jízdná rázy kolem 55 km za hodinu. V pondělí potom zpočátku polojasno, během dne ale přechodně opět zvětšená oblačnost a stále je tam ještě možnost výskytu přeháněk, které budou večer potom ustávat. Noční teploty od 11 do 7 stupňů a ty nejvyšší denní potom mezi 16 až 20 stupňů. Vítr to bude provázet mírný západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu a vypadá to, že od úterního dne se nám začne v příštím týdnu oteplovat.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji a přeji hezký podvečer.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Od pondělí do pátku posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Ten dnešní zpravodajský souhrn je ve finále. Tak jaký byl den v kraji s datem 12. června, už víte. Ale čemu se v našem vysílání budeme věnovat mimo jiné třeba o víkendu? Zítra připomeneme 80 let aeroklubu Krnov. Zároveň tím pozveme na krnovské letiště, kde si v rámci oslav mohou lidé prohlédnout techniku, ale také zázemí klubu. Do různých končin našeho kraje se také o víkendu vydáme s naším regionálním stopařem. V sobotu do Palkovic na přehlídku exotika po Beskydí a také do obce Bílá, kde chystají beskydské hry bez hranic. V neděli pak budeme v Kravařích, kde se uskuteční běh zámeckým parkem, a v Kopřivnici na dětském dni plném her i tvořivých dílen. A v Krnově tam se vydáme po stopách zajímavého Běláska Ovocného. Členové spolku ochránců přírody Slezské odrůdy zaznamenali návrat tohoto motýla na Krnovsko, a to po dlouhých desetiletích. Více určitě v těch dalších dnech. Den v kraji pro dnešek opravdu končí. Přeji vám krásný večer a samozřejmě příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Ostrava. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozházit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na Opavskou radnici přišla žádost o vyhlášení místního referenda. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. V Bohumíně se chystá ocelácký triatlon, dorazí stovky závodníků. Zítra čekejte oblačnost s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
4: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obezních dětí. Razová na Bruntálsku dokončila stavbu nové čistírny odpadních vod. Staré zařízení už bylo ve špatném stavu. Nová čistírna je postavená jako rodinný dům. Vedení obce chtělo, aby zapadla do vesnického rázu okolních domů, říká tamní nezávislý starosta Ivan Feherváry. Čistírna je teď ve zkušebním provozu, který potrvá rok.
5: Investice na opravu staré by byla větší, než postavit novou. Stará čistírna mohla kdykoliv se stát havárie a byla by už svým způsobem, nechci říct neopravitelná, ale za spoustu peněz. To znamená, co je nové, funguje a když je něco v havarijním stavu, tak nevíte, kdy se co může pokazit.
2: Už zítra obsadí Bohumínské Vrbické jezero ocelácký triatlon. Na start se postaví zhruba 300 závodníků, včetně dětí, a areál čeká celodenní sportovní program s plaváním, cyklistikou a během. Závod přinese taky dopravní omezení, říká mluvčí Bohumínské radnice Jana Končítková.
6: Řidiči musí v sobotu popolední počítat s krátkodobým omezením mezi Vrbicí a Pudlovem. Od 12. do 14. hodiny bude pro veškerou dopravu zcela uzavřena Ostravská ulice. V úseku od kruhového objezdu na sjezdu z dálnice D1 až po železniční přejezd v Pudlově.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou zataženo, od západu s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů, na horách klesnou až na 5. Zítra přes den pak čekejte zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Jablunkova. Dvě osobní auta se srazila v ulici Nádražní. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je tady ostravská rozhlasová rodinka. Kdo slaví, připomenu za chvíli, ale ještě musím prozradit, že k pátečnímu podvečernímu vysílání patří ostravské folklorní kalendárium a to přidáme v druhé půlce hodiny. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
7: Ano, je tady ta páteční s datem 12.6. a tak je jasné, kdo slaví. Všechno nejlepší vám, kteří jste se narodili 12. června, máte důvod k oslavám narozenin. A všechno nejlepší také vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Svátek dnes mají Antonie, tak milé Antonie i Toničky, také vám všechno nejlepší k dnešním jmeninám. A tady je první přání. Vážená redakce, prosíme o písničku naší babičce Toničce Nitrové k dnešnímu svátku. Babička rovněž oslavila 89. narozeniny 8. června. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a pohody. Podepsání jsou Nela a Martin.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce, 12. června slaví svátek Antonie a tak bychom rádi naší tetě poslali hezky od podlahy písničku Nedaleko Trenčína i s Moravankou. Milá tetičko, Toničko, přejeme ti všechno jen to nejlepší. Přejeme ti pohodu, radost ze života, ať se ti všechno daří, ale především hodně, hodně zdraví. To ti přejí všichni, co tě mají rádi. A písničku moc rádi posíláme také všem dnešním oslavenkyním, tedy Toničkám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A také ostravská rozhlasová rodinka. Na chvíli dám k dispozici i náš telefon 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vítám paní Jarmilu v Ostravské rozhlasové rodince. Hezký podvečer přeji.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám především pro dobrou náladu a hezký podvečer. A je to v prvé řadě paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Jance z Hlučina, paní Ančce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové, dále paní Ružence Dudasové, paní Hančce z Rychvaldu, paní Ančce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě z Havířova, paní Elišce z Argoškem z Fulneku, paní Ančce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky bych chtěla popřát a poděkovat za písničky paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karviné. Mějte se všichni moc hezky, vy také, paní Ivetko, a zase budu těšit příště naslyšenou.
1: Mějte se také krásně, hezký podvečer, přeji, písničku už posílám, za nás děkuji a loučím se i já. Naslyšenou.
2: Děkuji moc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Toffel. Dnes má svátek Antonie, blahopřejeme všem nositelkám tohoto jména. Křestní jméno Antonie nebo její mutace Antonína je ženskou variantou jména Antonín. Stejně jako Antonín je i jméno Antonie či Antonína latinského původu. Jde o počeštěnou mutaci latinského jména Antonína, které se užívalo již ve starém Římě, tehdy ve významu patřící Antoniovi, respektive patřící k Antonium. Antoniové byl vážený patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední, čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Významné nositelky jména jsou například blahoslavená Antonia Messina, italská pana a mučednice, patronka mučedníků a obětí znásilnění. Od nás herečka Antonie Nedošínská, rozená Antonie Valečková a Antonie Hegerlíková, herečka slovenského původu. V hudební branži Tonya Graves, původem americká zpěvačka, spolupracující se skupinou Monkey Business, a také Antonia Liško, rodačka z Bojnice, slovensko-italská herečka. Ze světa folklorismu nenacházíme adekvátní interprety, tak zalovíme ve vodách příbuzného žánru dechové hudby. Poslechneme si zpěvačku Antonii Bačovou v cikánském pláči od Karla Bělohoubka. V nahrávce z listopadu roku 1991 doprovází dechový orchestr mladých lidové školy umění Příbor, který vedl náš bývalý rozhlasový kolega Ludvík

všem Antoniím k svátku a našim posluchačům zpívala Antonie Bačová, hrál dechový orchestr mladých Lidové školy umění Příbor vedený Ludvíkem Demlem. Valašský soubor písně a tanců Bača z Valašsko-Mezříčí slaví letos 80 let svého trvání. A tak naše pozvání míří do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde zítra v sobotu 13. června proběhne slavnostní koncertní pořad Odpoledne se souborem Bača, který vystoupí o 14 hodin na komorním amfiteátru v dřevěném městečku Rožnovského skanzenu. Hudební pozvánce na zítřejší koncert k 80. Valašského souboru písně a tanců Bača z Valašsko-Mezříčí si poslechneme píseň Krovští mládenci v podání ženského sboru a cymbálové muziky Bača. Hudební úprava je dílem znalce lidové hudby Valašska, folkloristy a hráče na kontrabas Ctirada Briola.

V neděli 14. června proběhne ve Villelaufbeer v Brně o 14 hodin celostátní kolo soutěže zpěváček Děti a píseň 2026. Můžeme se těšit na pěkné výkony 19 dětí, vybraných z celé České republiky, které bude hodnotit odborná porota s jejím předsedou docentem Lubomírem Tilnerem. Všechny soutěžící bude doprovázet brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s uměleckým vedoucím Petrem Varmužou. Český rozhlas bude u toho, po zpracování záznamu brněnskými rozhlasovými kolegy uvedeme ukázky v některém z příštích pořadů. Z našich regionů Lašska, Ostravy a Slezska však nemáme letos dětské interprety. Poslechněme si tedy studiový snímek, natočený loni v září v našem studiu S1. Píseň z těšínského Slezska Šuhajku v Losatý zespívá loňská finalistka soutěže zpěváček Děti a píseň Emma Glacová z Rychvaldu. Hudební úpravě Barbory Kachlové doprovází muzika Chmiel s primáškou Veronikou Kachlovou ze Základní umělecké školy Bohumín.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. Od studiového mikrofonu vás zdraví Zdeněk Tofel. V kalendáriu si všímáme osobností z žánru etnické hudby, chcete-li folklorismu. Na Ostravici pod Beskydskou horou Smrk žila i tvořila Věra Šejvlová. V pondělí 15. června si připomeneme její nedožité 107. narozeniny. Sběratelka, choreografka, umělecká vedoucí souboru Gruník, rozhlasová redaktorka Věra Šejvlová se narodila 15. června roku 1919 ve Frýdku Místku. Do nebe nad Beskydy odešla 3. března roku 2004. V redakci lidových písní tehdy Československého rozhlasu v Ostravě působila v letech 1949 až 68. I tady zúročila dlouholetou sběratelskou činnost na moravskoslovenském pomezí. V roku 1947 založila a do roku 1956 vedla původní soubor Ostravice na Ostravici. Od roku 1980 byla Věra Šejvlová uměleckou vedoucí dětského folklorního souboru Gruník až do své smrti roku 2004. Gruníku se věnovala do roku 2020 dcera Věry Šejvlové Zuzana Švébišová a v současnosti je to vnučka Veronika Šalamounová společně se Sabinou Pasičníkovou a Markétou Fucimanovou. A talentovaná pravnučka Věry Šejvlové Alžběta Šalamounová se také věnuje zpěvu. Věra Šejvlová patří mezi naše významné folkloristky a v Českém rozhlase zanechala výraznou redaktorskou stopu. Poznala do hloubky písňový a taneční folklor Horského Lašska a Kysuc. Zapsala řadu písní a tanců. Rekonstruovala párový tučivý tanec Zvrtek. Její odkaz bude vždy uznávaným pramenem. Poslechněme si kravarské zbobku v podání sboru Gruník. Na koncovky hrají Marek Pasičník a Michal Ficel.

Další osobností je pan učitel Jan Boháč, bývalý vedoucí národopisného kroužku v Kozlovicích, který se zasloužil o pečlivou archivaci historických i folkloristických dokumentů a tiskovin nejenom své rodné obce Kozlovice, ale i kraje okolí Ondřejníků. Zabýval se valašskou kolonizací Karpat, též vystěhovalectvím našich předků do amerického Texasu konce 19. a začátku 20. století. Jan Boháč se narodil 15. června roku 1913 v Kozlovicích, do nebe nad Beskydy odešel 26. prosince roku 2000. V pondělí si připomeneme jeho nedožité 113. narozeniny. Jan Boháč položil základy vzniku souboru Valašský vojvoda i dětského folklorního souboru Valášek v Kozlovicích, kde tehdy hráli významnou roli v organizaci manžele Marie a Vlastimil Krpcovi. Poslechněme si hravou pijáckou píseň Když jsem já šel přes Ondřejník, původně zapsanou Antonínem Pustkou v Končicích pod Ondřejníkem. Hraje a zpívá cimbalová muzika Valašský vojvoda s primášem Filipem Krpcem. Solo na cimbál má Ondřej Tofel.

Další pozvánka je na 29. Mezinárodní folklorní festival Frýdek Místek 2026, který proběhne ve dnech 16. až 21. června na více místech i scénách Moravskoslezského kraje. Vedle domácích souborů Ostravičky, Ondrášku, Ostravice, Malé Ostravice a dvou muzik ze základní umělecké školy Frýdek Místek, které vedou Karel Skotnica a Přemysl Vedlík, to budou Malý Ševčík z Ostravice, Chodský soubor Mrákov z Mrákova a Javorník z Brna. Ze zahraničí pak soubory La Danza de Tierras z Peru, Mangis Tbilisi, tedy z Gruzie, Vdochnovenie z Kazachstánu, Vách z Půchova, tedy ze Slovenska a soubor Kut Petar Preradovič z Chorvatska. Výčet účinkujících doplní orchestr Šuba Duba Band z Frýdku Místku. Z řady koncertních pořadů, například na náměstí v Místku, můžeme upozornit na koncert muzik, který proběhne na prvním nádvoří Frýdeckého zámku, a to ve čtvrtek 18. června od 6:30 večer, nebo závěrečný galakoncert, který proběhne v neděli 21. června od 15 hodin na nové scéně Vlast ve Frýdku Místku. Jen dodám, že prezidentku festivalu je též folkloristka, vedoucí soubor Ostravička, neunavná organizátorka i se svým skvělým týmem Radana Polachová. Celý bohatý program můžete nalistovat na stránkách www.folklornifestivalfm.cz. Hudební pozvánce na Mezinárodní folklorní festival Frýdek Místek 2026 si poslechneme nápěv písně Když jsem přišel ku své milej na Nince k tanci trampla. Nahrávce z roku 1988 zpívá tehdy mladičky, ale v současnosti již vyspělý tanečník Zbyněk Šprc. Hraje cymbalová muzika Ostravička z Frýdku Místku.

Další zajímavý festival, šestý ročník Folklorica Fest 2026, začne v pátek 19. června ve Starém Hrozenkově na Kopanicích už 9 hodin dopoledne a skončí v neděli 21. června v areálu kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově, a to v nočních hodinách. I letos přivede na pódium známé hlasy, kapely a soubory současné hudební scény, též řadu talentů se základních uměleckých škol, ale i ze zahraničí. Podrobnosti o Folklorica Festu najdete na stránkách www.zusfolklorica.cz. Poslední, také předběžná pozvánka je do Staré Vsi nad Ondřejnicí na další programovou část 21. festivalu Poudří Františka Líska. Příští pátek 19. června proběhne na nádvoří Staroveského zámku koncertní pořad Folklorní večer na zámku. Od 18 hodin zde vystoupí lašský soubor písní a tanců Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, cymbálová muzika Ondřejnica, soubor lidových písní a tanců Hlubina z Ostravy a vybraný zahraniční soubor z Mezinárodního folklorního festivalu Svítku Místku. Zatím nevíme, kdo to bude, tak nechme se překvapit. Závěrem ostravského folklorního kalendária si poslechneme milostnou píseň od Příbora Běží voda z Javora v úpravě Václava Hlosty. Ve studiové nahrávce z roku 1986 zpívá Marie Matějová, též současná ředitelka festivalu Poudří Františka Líska a dívčí sbor. Hraje cymbalová muzika Ondřejnica s primášem Kamilem Špedlínem. Klidný podvečer vám přijí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka se přiznal ke korupci. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. ZOO Ostrava připravuje stavbu nového pavilonu pro Levharty Cejlonské. Zítřejší počasí bude většinou oblačné s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat Krajský soud v Ostravě. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
2: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
0: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat na nejvýš za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Místo stísněných kotců postavených před 60 lety chystá ZOO Ostrava pro Levharty Cejlonské nový pavilon. Zahradě se odchov těchto ohrožených šelem úspěšně daří už téměř půl století. Teď pro Levharty projektuje nové výběhy i s vytápěným pavilonem. ZOO na to vyhlásilo taky veřejnou sbírku, dodává inspektor chovu velkých šelem Matěj Vrubel.
3: Tento pavilon bez nějakých zásadnějších úprav již slouží těch 26 let, kdy jsme otevřeli vlastně velký venkovní výběh pro lvy a abychom se i my mohli nadále posouvat chovu těchto ikonických zvířat, musíme jít cestou zlepšování životních podmínek, budování nových zařízení.
0: Papež Lev XIV. Odložil odlet z Kanárských ostrovů, zřejmě kvůli technickým problémům letadla. Stroj na ostrově Tenerife čekal na odlet několik desítek minut. Poté papež v doprovodu španělského krále Filipa VI. Vystoupil a do letadla se dostavili technici. Papež dnes odsloužil mši v Santa Cruz de Tenerife, které se zúčastnili tisíce lidí. Setkal se taky s migranty a představiteli organizací, které se o ně starají.
1: Počasí.
0: Zítra bude v regionu zpočátku zataženo s občasným deštěm, postupně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkou. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě v ulici Michalkovická poblíž ZOO havarovala dvě osobní auta. Tvoří se tam kolona, počítejte se zdržením. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český radio v Ostravě, vydařeně.
5: Dobry wieczór. W piątek 12 czerwca 2026 roku imieniny Ewy i Jana. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Drogowcy w czeskim Cieszynie zakończyli pierwszy etap remontu ulic w centrum miasta. Zakończyły się już prace na ulicy Bożkowej na odcinku pomiędzy ulicami Szczepanikowa i Główną Aleją. W ramach drugiego etapu miasto zamknęło część ulicy Szczepanikowej oraz kolejny odcinek ulicy Bożkowej. Utrudnienia potrwały. trwają do końca sierpnia. Na czas remontu wyznaczono objazd ulicami Moskiewską, Praską i Główną Aleją. Ratusz przygotował również tymczasowe miejsca parkingowe na placu CSA oraz na terenie dawnego dworca autobusowego. Już jutro nad jeziorem Wrbickim w Boguminie odbędzie się ocelacki triatlon. Na starcie stanie około 300 zawodników, w tym dzieci i młodzież. Na uczestników czeka całodzienny program sportowy obejmujący pływanie, jazdę na rowerze i bieg. Zawody spowodują także czasowe utrudnienia w ruchu, poinformowała rzeczniczka bogumińskiego ratusza Jana Kończytkowa. W Cieszynie i w czeskim Cieszynie przez cały weekend będzie trwać Święto Trzech Braci. Po obu stronach Olzy przygotowano koncerty gwiazd polskiej i czeskiej sceny muzycznej, bogaty program towarzyszący oraz atrakcje dla całych rodzin. Na polskiej scenie wystąpią m.in. Warius Manks, Kasią Stankiewicz i Organek, a po czeskiej stronie publiczność usłyszy m.in. Wierę Martinową i Tinę. W sobotę w Parku Pokoju na najmłodszych czekać będzie specjalna strefa rodzinna. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości na wspólne świętowanie po obu stronach granicy. Dzisiaj piątek, a zatem czas na audycję tematyczną. Tę dzisiejszą przygotował dla Państwa redaktor Jacek Sikora i nazwał ją Obchodziłby setne urodziny, czyli z rodziną i przyjaciółmi. Wspomnienie o Wiesławie Adamie Bergerze. Ale na razie posłuchajmy zaolziańskiej artystki i wokalistki jazzowej Dariny Krygiel.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No, to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No, tak máte chodit domů, že jo?
2: To se... Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a srdce.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienty přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže... Poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha, takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat
0: lojem
6: nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Ostrava.

0: Dnešní téma v pořadu Vesele a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale působil jen slastí.
1: Oh, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvědí.

0: Víme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nechtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nechty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
1: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
0: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
1: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
0: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
1: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
0: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
1: zapařilo,
0: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
1: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
0: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
1: Není tak elastická.
0: No, právě.
1: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá. Co to může být? Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako vymícená, ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal přesně si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníku. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. Aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit ráno, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zámovou.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: Prostě a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte,
1: protože,
0: na co?
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patu, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučuje mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo, aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale
4: to má její syn?
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: A ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopisko vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
0: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nějaké lepší.
4: No.
0: My taky děkujeme. Děkujeme,
2: ať se daří.
0: Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
5: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
5: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
5: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem?
5: To na, no, smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to. Já teda toho směrku
5: jako
2: bych se bála.
5: Jo,
2: já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
5: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda směrkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
5: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
0: tak to je
2: jo,
0: řešení.
2: No,
0: tak se
2: u vás.
0: Chovat.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě

0: Kateřinou Cejdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodina.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na Opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Pěkný večer. Obezním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
3: Počasí.
2: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přehánky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přehánky a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nashvillské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak...

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu. To jsou šťastné hodiny, však zapřít čas.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofej Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin'.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vaše.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otounem Hasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: se objezdila
1: celou
2: republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden

0: přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
2: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam se to natáčelo. A úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
2: Je to pravda.
1: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.

0: pro vaše uši.
1: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
2: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce, ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. Ale už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou. I když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezúhonnost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila. V očích jí přitom bleskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kuj železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalaj zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a především jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuju, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tady lehla holí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dardí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprv se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkně se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o koleno není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vyhraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vos. Oh. Chtěl jste jí dát zase vos? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala,
1: jo. Protože
2: na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopný upetrachtit tak špinavý obchod. Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, Abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš, ty můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátele, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a ty, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upěři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá, Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak tady jsi nemusím... po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc kladná.
5: No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, teď ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... Neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle... A postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme vodili do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vnesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře, berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk z Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stejně od Uranových dolů s Liaskou, nějaký čerpadla do Olomouce, jak tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi to mi zastavil, nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my prý jedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejžíma byla škodovka, no, nebo to se měla. Zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde ukročil Heidrichiády a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, a říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, kde už za rok bylo tu zesláve, že to už tak nebylo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc tak krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a to říkám, kam to bude, no my projedeme na svatbím cestu, jako jedu stopem někam se podívat, někam a vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávajte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Středí. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Mm-hmm. Autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyhorané, jak se říká, jak byš, vyhorané.

0: a najednou zastavil mě stěhovák. Mm-hmm. Veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru a zastavili kousek od kasáren. Za sedí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsme byl přivolený to a šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
1: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy no, do Seredi, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
0: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někoho pomoh. Tak to mám za rytý paměti moc.
1: No a naschvál, Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
0: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník, nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
1: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
0: A to takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a v zemědělství a soukromě. A teď, no se jezdíme v té čelařiva, tak jako, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by to teda to věci, pomohli hodně. No.
1: Jezdíte ještě dnes vozem?
0: No jezdím, mám dodávky a osobáky. A taky.
1: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
0: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Mm-hmm. Takrát to si nemohli dovolit,
1: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
0: Taky tak. Dobrou noc.
1: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím já taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovný poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuju mockrát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratí. Tak co tedy mi zbývá?

0: dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte?
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme, nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla známě ještě nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona, jestli bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No, třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No, tak jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám tři příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastal mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. Hmm. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Pak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehuny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A jeli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru, autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna a že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Mm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte, v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopaře či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to je náhodně. To je práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 leta slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v kalužích, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní, hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, máme 2 děti, nebo mám už dnes 2 děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou s dvěma dětmi.
1: Takže můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj já bych potřeboval z Hodonína, a já, že ale já odbočuju na Dolní Bánovice, je, no do Břeclavy to mám ještě, to je ještě daleko, no tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná, měsíc, a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach, a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, já bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach, nevím. No, prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy to smutný, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři,
1: takže,
0: stopařky, stopování.
1: Příběhujem, no a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes se Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, jo. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme tomu 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Zpátky nás brali vlakem, jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říkal, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel. No a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát jich prostopal víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, my jsme z toho strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina, Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, ale jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebylo to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už někde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypíte. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. Vydal. No strašná sranda, to je ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupe. A v tom kupe jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo. Nesměli jsme nikoho svízt, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí lidi, že jo. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s toho měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě, jestli můžu, jeden krátký. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to byl takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem měl kliku, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkal, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale tady vlazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechá mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. A teď jsme jeli jako zájezd, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. No a teď jenže, jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
0: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to prostě, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. A my jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzl, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
0: Vlastimile, i vy máte všechno velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všechno za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svez, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to bylo zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
0: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
0: ještě by tam nějakou zapomněl možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuju dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a teď, říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se nazad taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byl velice známý, teda oni tam nám pomáhají, a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to tak.

0: taxi tím Boltem jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
1: Jako řidičku.
0: Jenom ve dne, ano. Mm-hmm. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
1: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
0: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
1: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
0: Ano, děkuji, naslyšenou.
1: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, před téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat. A představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi dvě hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím jít až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, možná říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tom ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak půl šestý. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňsko-budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice vzadu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem,
0: jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... byl až někde u Rejštejna?
0: No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, až akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuju, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. A myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde, co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani
1: já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Mm-hmm. A nic. Mm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: Asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn a možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to je, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A Rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: Takový to. A já měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Kdo mával? Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta... celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si, na ten Setín a mě už strašně bolela hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Setína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak na blind, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to, prostě... je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme, my jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, abych teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehdy to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Teda, ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Prostě jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro. Moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec. Dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.

0: Ach, Ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
1: Ne, jenom to ne, mladý pane Hraděj, nic netušte. Kdybyste jen tušil.
0: Aničko, tuším, že tě miluji.
1: Vy nesmíte nic tušit. Ne, musím už jít, mladý pane.
0: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Ruměncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč, má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj Ruměnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Ruměnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost a to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí, když si

že je náš cit vůbec živ.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malá jsou

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No tak
7: ty prstáku, co na tom smíchu? Na tom je k smíchu akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, co je?
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: To je krása.
8: Evžene, no řekni, no.
6: No,
8: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
8: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
8: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
8: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
8: No tohle? No to by šlo.
6: Vy se,
8: to
6: je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
8: To není dceruška. To je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelně.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no a proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale mě. Teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designér tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.